a vede k veliteli. A ten důstojník Sobko se jmenoval, když všechno vyslech, řekl, ať si nedělá starosti, že dám Lenka na Marotku, aby byl pod lékařským dohledem. Takhle to moje moudrá maminka zařídila. A v létě, v tom suchým roce 1947, jsem se vdávala. Pamatuju si, že na radnici byl plakát s básničkou V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel. Ten přítel byli Rusové, protože nám prej poslali vlaky s pšenicí, aby jsme měli na chleba, jelikož na polích všechno uschlo. Bábo, hele, šlehačka, volá na mě Josef od regálu. Nesnáším, když mi před lidma říká bábo. A tak mu hned pěkně nahlas, aby to slyšel, vpálím. A co má bejt, dětku? Protože jedině tak s tím přestane. V každý ruce má jednu šlehačku ve sprej. Na tu nikdy nezapomene, abych mu mohla dělat po obědě kafe Vídeň. Pojď se na něco kouknout. Hele, tahle ta je za 28,50 a za tuhle chtějí 30 a jsou úplně stejný. Tahle je v akci, povídám. Brzy bude prošlá, tak jí zlevnili. Ale není prošlá. Není, ale bude. Vemem dvě, to se ve finále vyplatí, řekne. A dá dvě zlevněný pixly do vozejku. Nevyplatí. Než tu jednu spotřebuješ, druhá bude prošlá. Vrátím plechovku k ceduli akce. Ty tomu tak rozumíš? Ty a ještě jedna. Zamečí ten mezek a máme dvě. A já jenom vzdychnu, zabila bych tě. Ve finále se to prej vyplatí. Místo, aby řekl nakonec, říká ve finále. Jak vozil ty různý ředitele a náměstky a poslouchal jejich řeči, tak vždycky přitáhl domů nějaký slovo. Třeba prekérně, nebo řádově, nebo rámcově. Kdo ho neznal, mohl by si myslet, že je sečtělej. Ale jeho jediný čtivo jsou křížovky, blesk a inzeráty o autech veteránech. Slečno, zakrákorá vlezle na blondýnku s batohem a olízne si pisk. Taky máte ráda vídeňskou kávu? Já ji prekérně zbožňuju. A já si říkám, ale jenom v duchu, pane bože, za co mě trestáš? Za to, že jsem ublížila Mlejnkovi a vzala si tohodle blba. Ale to byl přece jiný Bukovič, který mě svet. To byl milej a zábavný fešák, který zmizel já nevím kam a není po něm stopy. Musím si na tyhle ty svoje úvahy dávat pozor. Tohle jsem si říkala, jak ráda bych ti chodila s konívkou na hrob. A Bukovič to slyšel, protože jsem to řekla nahlas. To byl malér. Jen co se narodil Jeník, dostal Bukovič místo šoféra na ministerstvu dopravy a přestěhovali jsme se do Prahy. A k tomu dostal taky byt v Palackého ulici ve Vršovicích, která se přejmenovala na Moskevskou. Já byla doma s Jeníkem. Bukovič nechtěl, aby chodila do práce. Prej, že chlap, co neuživí rodinu, není u něj chlap. Ale hlavně byl žárlivej a furt mě chtěl mít pod dohledem, protože ženská v práci navazuje známostě. Proto já mám tak malej důchod. Poněvadž jsem v továrně na patentky a zipy Kohinor začala dělat až pozdějc, když se za mnou chlapi přestali otáčet. Ale zase jsem měla čas na kluka a dobře jsem ho vychovala. Jednou jsme seděli s Jeníkem na lavičce před kostelem svatého Václava a já koukám jako blázen. Přede mnou stojí Jiří Mlejnek. Ani nevím, jestli jsem zbledla nebo zrudla. Smeknul nádražáckou čepici a měl pořád tu plavou ovčí vlnu na hlavě, akorát už se mu začaly dělat kouty. Že prej dělá ve Vršovický výtopně na seřaďovacím nádraží a že už mě tu párkrát zahlít, ale netrouf si. Měl smutný pohled, jako mají ty modrooký psy hasky. A řekl, že jsem mu moc ublížila. Řekla jsem, že to dobře vím. A on řekl, že je ženatý, ale že by se rozvedl a vzal si mě i s dítětem.
Já jsem řekla, že to nejde. Že to hold život takhle zařídil a musíme to tak nechat. Ten pán řídí mašiny, řekla jsem Jeníkovi, což jsem neměla. Doma se Bukovič jako vždycky vyptával, co jsme celý den dělali. A Jeník řekl, že jsme u kostela mluvili s pánem, co řídí mašiny. A neměl vlasy jako ovečka, zeptal se Josef. Měl, povídá Jeník, a já zrudla. Než jsem se zmohla na slovo, Bukovič mi dal facku na levou tvář a zařval: kurvit se mi nebudeš! Když se otočil a už byl ke mně zády, rozmáchla jsem se a vytěla mu ji taky. Dostal to na pravý ucho a jak to nečekal, upad na kredenc a když se postavil, sáhl si na to ucho a uviděl na prstech krev. A krev on nesnáší a tak omdlel. A od té doby na to ucho neslyší. Já si to vysvětluju tak, že tenkrát jsem každý pondělí prala a ručně ždímala. A když ždímáte prostěradla nebo cejchy, máte pak v rukách sílu. Proto ta moje rána byla taková děsná. Doktor Soldát říkal, že se v té mý dlani udělala vzduchová kapsa a ta způsobila v uchu tu paseku. Hezká doba našeho života byla, když Bukovič koupil Felicii. Na poukaz byla levnější než volně a on si to na ministerstvu zařídil. Felicie byla sportovní kabriolet. Vzadu bylo málo místa na nohy, ale Jeník se tam pohodlně uvelebil a tak jsme o nedělích jezdili za maminkou do Nymburka nebo jen tak do přírody. Naše Felda měla krásnou červenou barvu. Bukovič ji měl furt naleštěnou. A jen co bylo krapet teplejc, stáhnul plátěnou střechu a já si uvázala červenej hedvábnej šáteček, abych byla do barvy a jezdili jsme krajinou. Bukovič se na mě při řízení občas otočil, vlasy se mu třepetaly ve větru a bylo vidět, jak je šťastný, že mě má. Že má Felicii a mě a může se s náma chlubit. To ženská cítí, že jí má mužský na chlubení a proto potom tak těžce nese, když to pomine a je mu na obtíž. Když jsme se zastavili v lese na čurání a Bukovič uviděl pařez, hned jsme museli počítat léta, až jsme došli k nejtenčímu roku 1947, kdy bylo to sucho a stromy nepřirostly a on říkal Jeníkovi: tady jsme měli svatbu. A Jeník dal na to hubení léto prst. Jeník je hodnej člověk, ale málo kdy zavolá. Je v Německu a říká, že nemá čas, protože má život jako horskou dráhu. Na tý jsem jednou byla a už bych to nechtěla. Tu Felicii máme pořád. I když jsme potom měli jiný auta, ty se nikdy nezbavil. Říkal, že takovou elegantní kasty už Škodovka nikdy nevyrobí. A tak platíme na Bohdalci u hřbitova garáž, kde je vlhko a každou chvíli na tom autě něco zrezaví, a on to odrezuje a kituje, nebo schání nový součásti, protože je to vzácnej veterán a stoupá v ceně. To auto, řek mi, a tomu do smrti nezapomenu. To auto, čím je starší, tím je dražší, na rozdíl od tebe. Myslel, že řek něco, Bůh ví, jak vtipnýho, a vůbec si nevšim, že mi vyhrkly slzy. Kdyby se teď Felda prodala, dostali bysme nejmín 200 000 a nemuseli bysme tady v tom krámě koukat, co je o 50 halířů levnější. Ale to by taky nemohl jezdit na ty srazy veteránů, kde mu každej tu jeho lásku vokukuje a vychvaluje a dědek se nadouvá jako páv. Párkrát jsem na tom srazu byla, naposledy v Mladý Boleslavi. Byli 3 nad 0 a Bukovič 5 kilometrů před městem stáhl střechu, aby jsme přijeli v plný parádě. Měla jsem šátek na babku, ale z toho auta mě pak museli vyprošťovat, jak jsem byla zmrzlá na kost a ani grog v restauraci mě nezachránil. A 14 dní jsem proležela s průduškama. A jsme umraženýho zboží.
Mám ráda zmrzlinovou roládu poezie s nugátovou příchutí. Vydrží mi týden, protože si ji beru po kouskách jako sladkou odměnu za ten můj hořký život. Jiná radost, kromě tý, že Bukovič zajde do garáže a já bejvám chvíli sama, už mi nezbyla. Odšoupnu skleněný dvířka a šáhnu si pro tu poezii. Už zase? Plácne mě Bukovič přes ruku jako malou holku. Co už zase? Žádnou nemám, řeknu. Protože se ti celá roztekla a musel jsem jí vyhodit. A proč se roztekla? Protože si vypnul lednici. Ano, protože když je na balkóně mráz, nemusí běžet lednice. Víš, kolik má řádově spotřebu? Ječel na mě, až se lidi otáčeli. A víš, co stojí moje poezie? 47 korun a tvoje pitomý prsíčka 80. Řekla jsem a tu krabici jsem vyndala a pevně ji tiskla na prsa, protože už jsem toho měla na mou duši dost. Ale on mi ji vyrval, až jsem se zapotácela a levou nohou, jako by mi projela jehlice. Ježíš Maria, vzala já jsem si dneska ten varfarin. Musím se doma podívat do té dávkovací krabičky. S tím lékem se musí opatrně, říkal doktor. Nesmí se toho brát moc, protože to má stejný složení jako jed na krysy. Mám první vycházku. Po vězeňském dvoře chodí tři ženský a já se k ním přidám. Taky vražda manžela? Ptá se mě ta nejstarší. Taky, odpovím. A čím? Práškama, řeknu. Já kuchyňským nožem, řekne vězenkyně, zapálí si cigaretu a ještě se zeptá. Taky jsi v celé sama? A já řeknu, ano, já potřebuju bejt sama. To s tím vězením není pravda. To já si někdy jen tak fantazíruju.

0: řeknu vám něco o tom, jak jsem celý život zápasil se sportem a sport zase zápasil se mnou. Jednou jsem viděl takhle v televizi krasobruslení a řekl jsem si, že se hned stanu mistrem světa. A to jste potom s přímým přenosu z Ženevy z krasobruslení mohli slyšet asi toto. Na ledě je připraven československý reprezentant Luděk Sobota. Má na zádech velké černé filtry. Ano, na co asi myslí tento chlapec? Určitě myslí na zlato. Ano, jistě, no vždyť je to náš český chlapec, ten na nic jiného než na zlato nemyslí. A nechává si zahrát Čajkovského bémol. A už slyšíme ta ta ta ta. Ta, ta, ta, ta. Luděk si vzpomněl na svýho tátu. Má v očích slzy, nevidí, proto asi zachopa, válí se po zemi. Ano, přátelé, tak co je to, Luďku, co je s tebou? Hodíš tam toho dvojitýho Rumbergera, jde pak zase zachop, zase sebou praštil, přátelé, a teď tam přichází nějaký chlapa, dává mu dvojitýho Nelsona. Tak tím jsem skončil s krasobruslením a když jsem si vždycky na toho chlapa vzpomněl, tak jsem si řekl, že se naučím boxovat a pak jste, když jste šli do boxu, mohli slyšet asi toto. Ano, přátelé, v rohu modrém nastupuje Sobota, v rohu červeném masakr. Rozhodčí drtil. Ring volný, první kolo. Sobota si oťukává soupeře. Přátelé, bere si na něj nějaký hák. Ano, je to pravý hák. A teďka levý hák, kramli, dlá to. Výborně ho zpracovává. Výborně pracuje rukama a nohama. A teďka bezvadná práce nohou. No, nohama teď skvěle. Pracuje nohama, no, rukama. O to se nikdy moc nebavilo. A najednou, bum, práska, už je Sobota OK. Ano. Vlastně OK, protože pořád ještě letí vzduchem. Lékařům jsem se líbil čím dál tím míň a tak jsem je nakonec pověsil, tedy rukavice na hřebíček. Byla to tenkrát smutná doba, přátelé. Jedna dívka mě v té době dokonce dala kopačky, ale já jsem si je od ní nevzal a dál jsem měl při fotbalu kecky a u fotbalu keci. Poslední mojí etapou byla gymnastika. A to jste mohli slyšet. Sobota vchází do tělocvičny, rozlíží se. Ano, chlapec už má kruhy pod očima. A už vyskakuje a strašně se vytahuje. A znovu se rozlíží po tělocvičně. Co vidí? Vidí jenom samé kozy a koně. Ano, přátelé, poplácává koně, rozbíhá se proti koze, chytá housera, vybíhá s ním ven. No a ten houser, to už potom, to se dá říct, to už je vlastně ten život, to je ta realita. Ano, přátelé, skutečně potom už jsem se sportem tak trochu skončil a mám taky, jsou tam různý prohry v tom životě a výhry taky, no a taky jsou tam různý, někdo mě porazí, pak někdo kopne zase, no tak je to tam tak různý. A já mám svýho maséra a tomu já když řeknu, kdo masére, kdo si myslíš, že masére, že to je? Jo? Když mu to řeknu, tak on mě namaže měs, strašně mě namaže a sebe taky. V tom my vidíme východisko. No, ale můžu vám říct, že z té aktivní doby sportovní mám doma ještě spoustu pohárů. Spoustu pohárů, jsou to všem poháry na pivo a na víno, tak mám.
1: Rádio Jich Cymbálka.
2: Dobrý večer. Dovolte, abych věnoval druhou půlku kamarádovi z největších, Frantovi Kocourkovi. Franta Kocourek už taky bohužel mezi náma není, ale já pevně věřím, že mě stále sleduje a pilně dohlíží na to, abych nekecal nesmysly. A pevně věřím tomu, že se taky jednou sejdeme a budeme v těch piškuntálích, které jsme tady zdárně začali, zdárně pokračovat. Já jsem Frantu samozřejmě znal velmi dobře. Franta Kocourek, Lamželzo, Silák a Gladiátor byla postava tak výrazná, že ji prostě nebylo možno přehlídnout a určitě jste Frantu znali všichni, nebo aspoň většina z vás. Vnímal jsem ho z různých jeho akcí, kde ohýbal různé druhy železa, překusoval 5 koruny a jezdilo přes něj auto, prostě byl to člověk nabitý energií. Ale když jsem si ho poprvé takzvaně natěsno všiml, to bylo právě v Mahenově Činohře. On tam působil tenkrát jako první vůbec z nás. Náš předvoj vlastně neměl de facto s herectvím nic společného, ale hrál v Romeovi a Julii. Byl tam obsazen tenkrát Zdeňkem Kaločem do role sluhy Petra, chůvy Julíny, a měl tam v tom Shakespeareovi 2 nádherné věty. První byla Bacha Capuletido a... druhá, ještě má na tebe někdo šáhne, tak mu dám takovou dodozni, že se z toho nespamatuje. A na tuhle tu větu hodil oštěpem, který přeletěl přes celou šířku Janáčkova divadla a zapíchl se Frantovi Horáčkovi, mýmu spolužákovi, do ucha a on kvůli tomu nešel na vojnu. A pak ho velmi pravidelně chodil navštěvovat do nemocnice a velmi pečlivě se o něho staral a všechno dobře dopadlo. Franta tam v té roli působil velmi kouzelně a dokonce se stalo i to, že rozhodl o tom, kdo vlastně bude hrát premiéru. Tenkrát tu roli Julie měla šanci hrát buď to končící herečka z brněnské konzervatoře Liba Šafránková, anebo její kolegyně Zdena Herfortová, která byla členkou souboru a měla tudíž přednostní právo na tu roli. Ale tam byla jedna taková scéna, kdy Julie skákala právě do náruče z takového tarasu 3metrového toho sluhy Petra. A zatímco Libuška bez problému skočila, Zdeně se moc nechtělo. A ve chvíli, kdy se Franta otočil k režiséru Kaločovi a říkal, ty poslouchej, ona nehopne. Tak ta Zdena se odrazila a hopla. Zvrtla si kotník a bylo definitivně rozhodnuto, kdo bude hrát první. Za což byl Zdeněk tomu Frantovi velmi vděčný a tak ho potom obsazoval do řady svých dalších inscenací, což jsme mu velmi záviděli. Samozřejmě my jsme potom do té hry Romeo a Julie vstoupili jako stafáž taky a zažili jsme tam spoustu s Frantou dalších krásných věcí, ale Franta odjel tehdy na turné. Odjel na takovou zájezdovou šňůru po Evropě, kde vystupoval se svými siláckými kousky a v té šňůře, pokud si dobře pamatuju, vystupovali ne nějací zrovna Nýmandi, tam byl Peter Ustinov, myslím si, že i Muriel Matíje a další a další. Oni přijeli jednou do Cel am See, takového horského rakouského střediska. A oni na to, ti Rakušani byli velmi pyšní, že tam mají takové horské oko. Říkali, tady je nejstudenější voda, jaká vůbec existuje. A vy, říkali, pane Tiger, protože on měl na těch propagačních materiálech napsáno Boris Tiger, měl tam napsáno, že byl odkojen lední medvědicí a že ho našli na plovoucí ledové kře. Vy, pane Tiger, vy byste se vykoupal v tom našem horském oku? A Franta říká, proč ne? Tak jsem ti tam člověče hopnul do těho, to zasyčelo. Já jsem pochopil, že ti umírám, člověče. Já jsem si normálně kymácel beznadějně teda po to hladino, jo. Naštěstí ti mi to vykymácelo nahoru, já jsem tak beznadějně udělal na to hladino hep, hep. Oni pochopili, že je konec, tak mě vytáhli, řvali bravo a házeli na mě ty 100 šilinkový bankovky a já je ty vole nemohl sbírat, pač jsem byl úplně tuhý. No a když se František vrátil z tohohle turné zpátky do Brna, tak uviděl na plakátě Romeo a Julie, tak si řekl, aha, hraju a šel do divadla. No a tam se do jeho kostýmu oblíkal někdo úplně jiný a Franta říká, ty seš kere, poslouchej. A on říká, já jsem herec z tohoto souboru a zatímco jste tady nebyl, tak jsem to za vás musel zaskočit. To je celkem pochopitelné. No ne, no to je pochopitelný, že jo. Ale že seš taková sušinka, koukám, člověče, ty tam taky ohýbáš železo? Ne, já ohýbám nikl a hliník. Jo, takhle, no tak to nic, no. A koupil si na večer celou první řadu s kamarádama. A ve chvíli, kdy ten kolega, co to za něho zaskočil, ohýbal ten nikl a hliník, tak se Franta postavil a oznámil publiku. Profesionální šmečko na lidi ohýbá nikl a hliník. A lidi se strašně bavili a ta hra dostala úplně jiné rozměry. Takovýchhle piškuntálí Franta navyváděl celou spoustu a já jsem ho za to miloval a obdivoval. Já jsem potom měl možnost delší dobu sledovat tohleto všecko zblízka, vlastně sledovat to, jak to vzniká, protože my jsme s Frantíkem bydleli na všech zájezdech s divadlem na provázku, kdy jsme jezdili se hrou komedie dell'arte na nejsexuálnějším pokoji číslo 325, který Franta obsedl tolika historkama, že já už jsem skutečně věřil, že se to tam stalo. A musím říct, že jsem nebyl sám. Ale my jsme ten pokoj dostali pouze ve Francii s tím číslem 325 a potom jsme dostávali už úplně jiný pokoj, ale Franta byl vyučený písmomalíř a vozil si sebou náčiníčko a vždycky dokonale přepsal to číslo toho pokoje na 325. Takže ty uklizečky šly a uklizely dvojku, trojku, čtverku, 325. Lekli se, že jo, a nevěděli, na čem jsou a už si šli stěžovat. No a my jsme se vždycky ubytovali na ty 325 a zažívali jsme neuvěřitelné věci. Ovšem, já se musím vrátit zpátky do Brna, ještě než se k těm zájezdům dostanu podrobněji, protože tenkrát tady v Brně probíhala taková soutěž a jmenovala se Hledáme zpěváka pro Brno. Před tehdy populární skupinou Syncopy 61 defilovala celá řada nezajímavých interpretů a pomalu se chystalo, že to skončí fiaskem, když na pódiu se objevil asi 150-kilový barokní anděl, který měl nakadeřené blonďaté vlasy, postavil se před mikrofon a řekl: Dobrý večer, já jsem Ruda Kovanda a zacpívám vám písničku Juice Blues. A bez nějakého varování rovnou spustil: Včera jsem si koupil juice, oh jen, má matka mě sebou dala 5 korun, oh jen, a jsem měl říze, jak jsem koupil juice, oh jen, a já jsem chtěl si koupit ještě, ale už jsem neměl žádný peníze, jak jsem si už nebyl žádný juice koupit, oh jen, a tak jsem šel domů, oh jen, protože už jsem neměl žádný peníze, tak jsem si ten juice žádný už nekoupil, oh jen. No, to bylo zděšení. A všudy přítomný Franta Kocourek povstal a řekl: To je on! To je zpěvák pro Brno! A tak se Ruda, i když neoficiálním, stal morálním vítězem celé této ankety a jeho hvězda začala brzo stoupat z hůru, protože Franta se stal jeho generálním manažerem, vytvořila se dokonce kvůli Rudovi nová skupina, jež nesla název Los Brňos, doprovázela ho na jeho zájezdech a Ruda se stával populárnějším a populárnějším. Stal se dokonce tak populárním, že, a to možná mnozí z vás nevíte, vyhrál anketu Zlatý slavík. To tenkrát Franta vymyslel naprosto geniálně, protože jsme věděli, že ten Zlatý slavík, to je taková pofiderní anketa, kde si interpreti vlastně kupují své hlasy a posílají si to do Smeny, Mladé fronty a do Mladého světa a stávají se tak ještě populárnějšími, než ve skutečnosti doopravdy byli. No a tohleto jsme my chtěli vlastně odhalit, dešifrovat a tak jsme přemluvili střední školy, průmyslové školy, zdravotnické školy, vyšší školy, vysoké školy a to nejenom v Brně, ale i okolí a dokonce i v celé republice, aby posílali své hlasy na jméno Kovanda. No a tak se stalo, že do Mladého světa chodili hlasy převážně s tímto jménem a oni už z toho byli dost na palici, musím říct, protože tam jim to pořád lezlo z počítače a četli si pořád Kovanda, Kovanda a nebýt toho, že tam přišel jeden nejmenovaný zpěvák z Brna a oni se ho zeptali: Prosím tě, řekni nám, kdo to je Kovanda? Nejvíc toho chodí z Brna. A on řekl: To je jeden debil z Brna. Nebýt tohodle, tak v ten moment za 5 dnů Kovanda vystoupil na pódium a byl vyhlášen Zlatým slavíkem. Ale to bylo samozřejmě v té chvíli, kdy se to odhalilo, nepodstatné. Ovšem pro nás se stejně tak, jako v anketě Hledáme zpěváka pro Brno, stál Kovanda morálním vítězem a díky Frantovi Kocourkovi jsme to pravidelně slavili vždycky na akci, která se jmenovala Tekutý kapřík, kterou zase Franta vymyslel, odehrávala se na Štědrý den a spočívala v tom, že tátové od rodin vždycky ráno vyšli koupit stromeček a rybu a už se nikdy nevrátili domů. Tak na této akci jsme vždycky Kovandu dekorovali vavřínovým věncem a jmenovali ho Zlatým slavíkem a napsali Karlovi výhružný dopis. A zatím se děly neuvěřitelné věci. Tenkrát kvůli Kovandovi poprvé a taky naposled v Brně byly celostátní dožínky. To byla taková ta akce, kdy zemědělci sklidili a ve městě se všichni opili. Bylo to oficiálně povoleno, takže do Brna, které tenkrát se stalo hostitelem celostátních dožínek, se sjeli opilci z celé republiky a nekontrolovaně pili všecko, co bylo po ruce. No a Kovanda na České u hotelu Avion u stánku s Burčákem zaujal prvních 25 posluchačů svým nejnovějším hitem Setkání užovek v Lamanšském průlivu. Odsud se přesunul na střechu autobusu z Banské Bystrice, kde už bylo asi 250 posluchačů. Pak jsme šli na terasy hotelu Internacionál, kde už zpíval asi pro 2500 lidí. A skončil to celé na zeleném rinku, kde bylo centrálné pódium pre lučnicu asi s 25 mikrofonmi. A z těchto 25 mikrofonů postačil iba jeden k tomu, aby se Rudolf Kovanda stal slavným. Radek Retegi, který ho doprovázel na kytaru, spustil a Ruda zpíval svůj absolutně nejnovější hit Sud kulatý ristupie. A protože už tenkrát dobře frázoval, tak to vypadalo docela dobře. On hřímal na to náměstí Sud kulatý ristupie, tu je kára, ten tur je ověn. A dav bouřil a všichni řvali, ať žije Rudy Kovanda, ať žije Rudy Kovanda, ať žije Rudy Kovanda. A kolem chodili ti SMBáci a měli ty vysílačky a byli z toho úplně zmateni a hlásili těm svým šéfům, tady lidi křičí, ať žijou Rudý Kovanda. Takže to celé dopadlo tak, jak to prostě dopadnout muselo. Přijeli Antony a začali ten dav rozebírat a Ruda se zachránil s babělým úprkem na Orlí, kde tehdy bydlel, což nebylo daleko, že jo? Ale lidi běželi za ním a trhali z něho šaty, protože chtěli mít aspoň něco z té hvězdy na památku a kdyby neměl trenky asi ze 4 hektarů látky, tak byl nahej, že jo? Jak doběhl. No, ale to nebylo všecko. Prostě Kovandova hvězda stoupala a my jsme tehdy zrovna začali díky Vladimíru Sísovi, který prosadil Baladu pro banditu do barandovské produkce, točit film Balada pro banditu. No a Vladimír Sís, režisér toho filmu, říkal, my to tam máme obsazený zatím, že tam jsou všechno samý kamarádi v podstatě, ale nemáme tam obsazenou tu roli toho hrobníka, to by mohl dělat taky někdo tady z vás, ne? Jako my jsme říkali, Kovanda, jedině Kovanda. Kdo to je? No to je fantastický hrobník. Jo? No tak proč ho nepřivezete, člověče? No to nám stačilo. Franta okamžitě zorganizoval všechno, co bylo potřeba. Kovandovi jsme koupili bílý dvouřadý sako, dali jsme mu krať asi nad kolena, takový štráfatý červeno-bílý podkolenky, přeskový boty, nakudrnatili se mu vlasy už tak dost kudrnatý, on už měl 160, byl takový bytelnej celý, dostal motýlka, puntíka, ty a šli jsme na letiště, protože tenkrát se lítalo z Brna do Karlových Varů, kde se to točilo. A už na tom letišti to všecko začalo, protože Ruda byl perfektně instruovaný. Šel kolem těch, co kontrolovali, měl takové ruce vzhůru, jako ten panáček na tom obrázku a říkal, koltinou! Koltinou! My říkali, prosím vás, co blbnete? Kam cestujete, pane Kovanda?
3: Na tuto otázku odpoví můj manažer, Fanta Kocourek.
2: Prosím vás, my se vás neptáme, kam cestuje pan Kocourek, kam cestujete vy, pane Kovanda?
3: Na tuto otázku odpoví můj manažer, Fanta Kocourek.
2: Jinou odpověď Ruda neznal. No oni viděli, že to s ním dál nejde, no tak říkali, prosím vás, pane Kocourek, kam cestuje pan Kovanda? Jo, hoši, to musí Ruda vědět sám. No a tak oni nad tím mávli rukou a pustili nás do letadla a my jsme do toho letadla, do letadla, ono už ve jméně toho letadla byla otázka, to se jmenovalo jak. Jak 40, to jste ani nevěděli kam a jak doletíte, že? Ten Kovanda tam vešel, sedl si na levou stranu, my logicky všichni na pravou, takže jsme nechtěli letět celou cestu naklonění na levý křídlo. A vešla letuška a když to začalo startovat, rozdávala bombony, protože tenkrát ještě praštilo v uších, dneska už vám nikdo nic nedá. A Ruda snědl asi 15 deka těch bombonů a dostal žízeň. A Franta říká, klid, ona přinese minerálku. Tak přinesla minerálku, opravdu za chvilku ta letuška, on se vypil asi 5 těch minerálek a Franta říká, ty Rudo, kolik máš sebou peněz?
3: Proč?
2: No, protože tady je vysokohorská přirážka.
4: Ježmarja, ještě vám matka dala jenom 20 korun.
2: No tak zkus to ty letušce dát, no uvidíš, no co já vím, třeba to veme.
4: Ty letuško poslouchej, když se matka dala jenom 20 korun, tak si to vem, protože oni říkají kluci, že tady je nějaká přirážka, nebo co.
2: Nebuďte zprostej, prosím vás.
4: Ne, no kluci říkali, že bude přirážka, já jsem to neviděl.
2: Prosím vás, nechte toho, opravdu nechte mě, nedotírejte, prosím vás.
4: Já si o to nevím, hoďte si ty 20 korun.
2: A ona utekla a už jsme ji do Karlových Varů neviděli. A byla to škoda, protože byla rozhodně hezčí než Kovanda, ale my jsme přiletěli do těch Karlových Varů a tam jsme Rudu přeložili do nákladní Volhy, protože do menšího auta se nevešel. A přijeli jsme na tu Andělskou horu, kde se to celý natáčelo. Tam už čekal Vladimír Sýs. Teďka uviděl toho Kovandu, který vylezl z té Volhy, díval se na něj takovýma vytřeštěnýma očima. Kovanda se díval na Vladimíra. Teď nás jsme chvilku koukali, vyměňovali si ty pohledy, oba dva na nás, na sebe, na nás, na ně, na sebe. A za chvilku říká Vladimír, vy jste mě zkazili celý film. A my jsme ho začali přemlouvat, aby to nedělal, aby ho nevyhazoval z toho, aby ho tam popsal, že on je skvělej a tak dále, až se to povedlo. Takže celá ta scéna v tom scénáři byla zapsána takto. Hrobník zahazuje lopatou hrob, kam právě pohřbívají zastřeleného četníka. Nikola Šuhaj, loupežník, sedí na stromě a celou akci pozoruje. Když četníci odejdou, Nikola se skočí ze stromu, přijde k hrobníkovi, poklepe mu na rameno, ten se otočí, lekne se, vypije něco piva ze džbánu, vezme od Nikoly Šuhaje peníze, Nikola s pískotem odchází. Konec scény. Na 3/4 hodiny práce. My jsme to s Kovandou točili 3 dny. Tenkrát to ještě šlo, ale když už jsme si to na sebe upletli, ten bič, tak jsme holt museli prostě všecko tohleto podstoupit, čili já lezl na strom, přeskakoval ze stromu, ale na čem to vždycky haslo? Já jsem přišel k němu, poklepal se mu takhle na rameno a Ruda se otočil asi takhle. Tak se lekl, jo. Vladimír říkal, prosím tě, jsi normální, že jak se to lekáš, to je Eastman Color, to je americký materiál, člověče, mě tady tečou dolary mezi prstama, když to stojí dolar metr, když se všichni leknou, když se budeš takhle otáčet, člověče, když máš takhle velkou hlavu, teď si představ ještě, jak je to obrovský detail, teď na tom obrovským plátně, člověče, všichni mě utečou při první scéně, jsi normální? Ještě jednou. Já jsem zase vylezl na to, na ten javor, se skočil dolů, poklepal mu na rameno, Ruda zase... Vladimír, seš už debil, Ruda, nebo co? On nevěděl nic, samozřejmě, jo. Ale tak to pokračovalo pořád dál.

podařilo nakonec přemluvit a ten Ruda tam je v tom filmu. Čili jestliže ještě někdy uvidíte film Balada pro banditu, tak ten hrobník, co tam je, těch 10 vteřin, to je Rudolf Kovanda. My jsme s ním tam zažili během toho natáčení spoustu neskutečných legrací samozřejmě, ale pamatuju si, jak jsme šli třeba do Grand Hotelu Pup, bylo nás 5, 4 jeho doprovod, z něho jsme udělali výstředního Američana, protože on tak skutečně vypadal. A zjistili jsme pohledem do jídelního lístku, že máme pouze na boršť, tak jsme si objednali 4x boršť a mistr, že se ještě rozhodne, že on je takový váhavej a to. A Radek Reteky ten simuloval američtinu, tak se s tím Rudou bavil jako What's going on for any best name, need to get down, have a legend for any dance, and if she's a bird and then fell. A Ruda dělal A ten vrchní byl šťastný, že jo, ten obíhal okolo a ptal se ho servilně, do you want Russian sub so, mister? A Ruda, no. A tak se vydal ten vrchní pro ty borště a když byl tak v půli cesty, tak ten Ruda viděl, jak mu mizí to jídlo, tak se zvedl a ryzí češtinou řekl, a já bych si ale ten borč dal taky. To pro toho vrchního bylo neskutečného něco. Ten se zastavil, řekl, a ven, tady tě z toho nebudete dělat bordel. Pak jsme vypadli, aniž bychom ochutnali v Grand Hotelu Pup jejich boršť, což nás ani tak nemrzelo. Druhý den s náma dělali rozhovory, jako s hereckýma představitelema jednotlivých rolí v tom filmu Balada pro banditu. A já jsem říkal, co se mnou budete dělat rozhovor? Tady je člověk z Hollywoodu, s tím máte dělat rozhovor. Kdo hele? Říkali ty novinářky. Říkám, no tady je Rudy Kovanda, který přijel z Hollywoodu a hraje tady hrobníka. To jsme nevěděli vůbec. No tak ať sem přijde. No to já nevím, jestli přijde, to zkusím. Tak jsme šli pro něj, Ruda přišel v županu, že jo, vešel, hned mezi dveřma se prásko, řekl, já teď teda hraju hrobníka, jsem normálně rock'n'rollovej zpěvák, jo. A oni říkali, mistře, teda vy hovoříte perfektní češtinou. A dál nám kladli otázky a pak to vyšlo jako rozhovor s Nikolou Šuhajem a pod tím byla Kovandova fotka. To mám do dneška schovaný. No ale Kovanda nebyl samozřejmě jediný zdroj obveselení, když vydatného na tom filmu Balada pro banditu. Franta Kocourek, který byl iniciátorem všeho tohoto, co se kolem něj dělo, vymyslel jednoho dne něco neskutečného. My jsme přišli do maskérny pod Andělskou horou, kde se ten film točil, a maskér v té maskérně našel klíče a ptal se, prosím vás, či jsou ty klíče? A my jsme všichni tak jako šáhli ledabile do kapes a zjistili jsme, že naše to nejsou, tak nás to přestalo zajímat. A Franta okamžitě reagoval a řekl, to jsou Chroustalovy klíče. Prosím? Že to jsou Chroustalovy klíče. Aha. No, podívejte se, tak já mu to tady zavěsím na zebiček. A on si se může normálně zastavit, že jo? On se tady vyzvedne, vezme si to, já mu to normálně předám a je, že jo? A my jsme vyšli ven a teď jsme si říkali, co z toho asi vznikne. A Franta zastavoval každýho komparzistu, který tam byl, a bylo jich tam 300, a každýho oslovil a říkal, ty prosím tě, hopni tam do té maskérny a řekni tému maskérovi, že Chroustal už jde pro ty klíče. Teď tam přišel první člověk, nic zlého, netuž se říká, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký Chroustal prý si jde pro klíče. No jasně, teď on to tady má zavěšený na tom, na řebičku. Teď si to může kdykoliv vyzvednout, že jo, já mu to dám, ať sem přijde a má to tady, to se mi nestratí, nebojte se. No a tak odešel první, ale přišel druhej, čtvrtej, šestej, sedmej, dobrý den, nějaký Chroustal jde pro klíče. Samozřejmě má to tady zavěšený na tom řebičku, tak ať se proto zastaví, jak vypadá. Prej černovlasej nebo co? Černovlasej!

Já ho poznám, už je ve dveřích, ať přijde. No a takhle chodil další a další, 20., 30., už přišel asi 40. člověk, říkal, dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíček, řekl, a už mě neserte teda, vodáři. Protože já už nemůžu ani ličit, já už nemůžu vykonávat svou práci, když tady mu to vysí na tom zemičku, tak ať se pro to probáhle ta staví. Co já už mám dělat? Víte, já tady jsem úplně...

0: zavřený, prosím vás, sem furt chodí, někdo luftuje, když mu to tady vysel, si to vezme, ani s tím třeba doháje už.
1: No, děsně byl naštvaný, jako jo. Takže když přišel asi 140. člověk a otevřel ty dveře, ten už nemusel vůbec nic říkat. Udělalo jenom ty dveře. A mu dostal klíčem mezi oči a do dneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak, jako nikdo neví, proč po Praze po Rýgrových sadech chodí takovej starší masker, má na špagátku svazek klíčů a říká, klíče sem, klíče tam, co já s nimi udělám. No jo, i takhle někdy končili oběti Frantova humoru, ale já jsem, říkám, za tohle to jsem ho měl rád, protože on dokázal vtáhnout, on v podstatě vstoupil tomu člověkovi do života, ten život mu totálně přetočil a zase odešel, jo? To jsem vždycky dokázal oceňovat, i když se to v mnoha případech týkalo samozřejmě mě, protože jsme spolu trávili hodně času, ale... Ten Chroustal, ten už nás nikdy neopustil. Ten s náma cestoval všude, takže my, když jsme třeba z Prahy, z Ruzině někam odlítali, tak Franta přišel za těma holkama, co tam vyhlašovali ty ztráty a nálezy a říkal, holky, prosím vás, my jsme družstevníci ze Slušovic. My letíme do Ameriky oplemenit béky. Má to teda jeden háček, nám se ztratil inženýr Chroustal. To je hlavní inseminátor. On má u sebe to nádobíčko. Holky, jestli ho nenadete, tak to bude hrozné průser. Holky, samozřejmě to vyhlásíme, že jo. Inženýr Chroustal, chci okamžitě dostavit ke stojance 49 vedle Praha, New York. Opakuji, inženýr Chroustal, chci okamžitě dostavit ke stojance 49 vedle Praha, New York. A my jsme už dávno byli v Bratislavě a Franta jim řekl, pořád to hlašte. A to tam furt znělo, celý den. Celý den na Ruzině hledali Chroustala a nemohli ho najít. Bodej, my už byli v Bratislavě, že? Ale jednou jsme taky hráli s Provázkem v Karviné. Odehráli jsme představení a oni nás za odměnu potom nechali sfárat do dolu 1. máj. My jsme se na to velmi těšili, na tohleto. A tak nám dali ty mundury takový a dali nám ty baterky a přilbice a... jsme vypadali jako takový rytíři a, to, a teď jsme sfárali, sjeli jsme dolů tím výtahem, tam už nás čekal chlap, takový Steiger, byl urostlý takový. A ten nám říkal chlapy. Všem nám říkal chlapy, i našim kolegyním, což se jim teda nelíbilo. Dvakrát líbilo, ale co se dalo dělat, vypadali tak. A říkal chlapy, ty štoly jsou tady, tak spletíte, že tu, jak se mi někdo zamoce, tak se mi z toho nevymoce. A vyrazili jsme. A ušli jsme asi 150 metrů a on vytáhl papír a říká, urobíme prezenčku. Na tom papíru byly naše jména a on ty jména četl a my jsme se hlásili zde, ano, tady přítomen. A on byl rád, že tam jsme a už ten papír schovával do kapsy. Když došel do toho konce, tak Franta říká, nečetl jste Chroustala. Ten není napsaný. Není napsaný, ale tady s náma, říká Franta. Takový burdel tam mají nahoře. To byla na tehdejší dobu velmi odvážná věta, že? Já si tě tam dopíšu. Jak se jmenuješ? Chroustal. Chroustal, jak dal? Josef. Josef, kurník šapa. Teď se mi se nevende to F. Budeš si to muset pamatovat. A vyrazili jsme. Po 150 metrech zase urobíme prezenčku. Vytáhl papír, dočetl to až do konce a říká, Chroustal. Chroustal. Chroustal Jose. To byl inteligentní Steiger. Chroustal Ozvise. Chroustal nerob srandu. Chroustal kde jsi? Chroustal? Není tady, říká Franta. Jak není, je napisaný, tož musí být, ne? On tady byl, ale zmizel asi v těch štolách. To mi neříkejte, chlapi. Asi zmizel v těch štolách, tak já jsem bez prémií. Vy jste bez prémií, říká Franta, ale my jsme bez Chroustala, ty horší.
2: Chlapi, co budeme robit? Co budeme robit? Co budeme robit?
3: Už je tady, říká Franta. Ježiš, to mi spadl šutrak ze srdce, chroustal, to mi nerob toto. To mi nerob. A šli jsme dál a my jsme si mysleli, že je konec, ale Franta ne, ten to vždycky dotahoval do absolutního konce. On šel za ním a říká, poslouchej, ty nás tady furt vodíš takovýma propagačníma štolama, zaveď nás někde, kde se je bocha, rozumíš, kde je makačka, klepačka, my jsme potřebovali inspiračku, rozumíš, ne tady toto, rozumíš, takový propagačky, rozumíš, ne? Ne, to nemůžu, to by byl prošvih tam nahoře a to, ale prošvih, no, on ho udolal, ten Franta. My jsme přišli do míst, kde jsme viděli něco, co jsme nikdy předtím neviděli a už nikdy neuvidíme. Tam byl metr krát metr vysekaný otvor, na zádech ležel chlap, měl rubačku v ruce, rubal to takhle nad sebou, tam padali na něho šutry, on to takhle odhrabával, další to přebíral, další to dával do vozejku, ten to tlačil pryč, jo. No hrozná práce, jako teď oni nás uviděli, ty si říkali, kdo to je? Nová směna, no to je blbost. Takhle brzo v životě nepřišli, jo. Delegace, že by to byla? Ne, to ne, ti se nesmějí. Harmonici. Teď nás pozorovali tak podezřívavě a Franta přišel k těm karvinským horníkům a čistou brněnštinu a jim říká, hoši, nic z toho nedělejte, my jsme sakmarovci, my jsme se sem právě prorubali z Ostravy. To bylo halo, samozřejmě, že jo. On si od nich půjčil tu rubačku a protože měl opravdu velkou sílu, tak jim tam uvalil metrákovej šutr a oni, co s tím budeme robit, co s tím budeme robit, co s tím budeme robit, to jsme pochopili, že je tam v podzemí nejpopulárnější věta, ale Franta říká, hoši, jo, v tém už já vám neporadím, já vám řeknu jenom jedno, já v Brně bochám v uhelných skladech, to byla pravda, on tenkrát rozvážel uhlí, byl to muž mnoha zaměstnání a mnoha oborů a říká, to, co vy tady za jednu směnu narubete, to já za půl hodiny rozkradu. A tím si je definitivně získal. No, fakt byl ten, že oni s tím uhlím uměli čarovat zase kluci, to když na věc přišlo. Já tenkrát bydlel v Brně v panelovém domě a jednoho dne zvoní naše domovnice a říká, pojďte si dolů uklidit uhlí. Říkám, prosím vás, jste se zbláznila nebo co? Jaký uhlí? Blázen, ne, paní Nováčková? Ne, vy jste blázen, protože prý vám málo topím. Já jsem si jel dolů a ten náš vchod byl zavalený 10 metrákama uhlí. A v dálce se viděl uhlařský auto a Franta na mě dělal mamo. To mu stálo za to, ta investice, on to tam vysypal. No samozřejmě, že to zase potom někde třeba jako dovezli uhlí hvězdáři Hřebačkovi, to byla populární osoba, oni to tam přivezli a hvězdář Hřebačka řekl, složte mi tam chlapci 25 metráků a já se projdu zatím v nedalekém hájíčku. A odešel se psem do velmi dalekého hájíčku, čehož chlapci využili a dali mu toho tam o 5 metráků míň. A on se vrátil a říkal, tak to urovnáme chlapci, podívám se jenom do hvězd. Chlapci, vy jste mi tam toho dali o 5 metráků míň. Ježíš, promiňte, to nevím, jak se to mohlo stát, tak to tam nanosili. To byl jeden z mála momentů, kdy někdo Frantu takhle natáhl. Oni tam donosili těch 5 metráků, odjeli a za rok se do té ulice vrátili a vezli to nějaký bábince, to uhlí tam. A bábinka si čárovala ty putny, aby o žádnou nepřišla. A Franta jí říká, když tak si tam bábí, ale 4 připište, ať jich máte víc. To je dobrý nápad, no. A když to donosili ty putny, tak ta bábinka říká, ale chlapci, to byste rádi věděli, jak to tenkrát před rokem bylo s tím panem Hřebačkou, co? No to bysme teda rádi věděli. Za odměnu, že jste mě poradili s těma čárovanýma putnama, tak vám to řeknu. Protože on tenkrát se mnou byl domluvený, on se podíval do hvězd, hovno do hvězd. Ten se podíval ke mně, já stála za záclonu a naznačila jsem mu 5 metráků chybí, tak to bylo. Ne, ale říkám, to byl jeden z mála momentů, kdy ho někdo takhle natáhnul, protože jinak to bylo opačně, Franta vždycky dostal, koho si vzpomněl. A musím říct, že většinou se to týkalo mé osoby, protože jsme bydleli na ty 325. Já si pamatuju, že jsme třeba, ale já jsem tomu strašně rád podlehal, mě se to hrozně líbilo, protože když někdo vymyslel takový geniální fóry jako Franta, tak to stálo za to být napálený. A Já jsem třeba, řeknu vám takovou věc, my jsme byli v Polsku, zdál se mně sen, strašný sen, pachovej sen, se vším všudy, odporný sen, cigánka bez zubá mě lezla do postele. Já jsem z toho měl opravdu, až jsem se osypával v tom snu. A teď jsem se probudil a zjistil jsem, že to vůbec není sen, až ta baba mě tam skutečně lezla. Já jsem říkal, Kriste, co tady děláte? Tak jsem mi vyhodil ven. No Franta jí vrazil 100 těch zlotých a řekl, když za ním vlezeš do postele, on ti dá ještě 200, jo? Ve stejném Polsku tenkrát nebylo nic moc co k jídlu a my jsme si sebou vezli já štangli Vysočiny, Franta štangli smradlavýho hosamu, zavěsili jsme to do okna, já jsem šel na procházku, vrátil jsem se z procházky a na posteli ležel Franta s režisérem Scherhauferem a oba měli mastný huby. A já jsem si šel ukrojit ty Vysočiny v tom okně a nemohl jsem mi najít. A Scherhaufer říká, no nic, já pomalu půjdu a zmizel. A já říkám, Franto, prosím tě, kde je ta Vysočina? A Franta s ledovým klidem řekl, jo, hochu, role si musíš hlídat. Vedle nás bydleli často dva naši kolegové, z nich jednomu jsme říkali Bobřík a druhému Čichač. Ten Bobřík vynikal v tom, že kdysi ve skautu dělal všechny ty Bobříky a skutečně je vydržel. A Čichač zase všechno cítil, že jo. Ti byli dost častým terčem Frantova humoru, protože Franta vyznával teorii furt ve střehu. On spával skoro s otevřenýma očima a stačilo mu klepnout na rameno, posadil se a řekl furt ve střehu. A byl připravený. A on se dokázal naprogramovat 5 minut. On vstával a bušil jim na stěnu. To se dalo vydržet 8krát až 15krát. Ale do rána do 7:30 to nevydrží ani make, jo? To bylo katastrofální, co to s těma klukama dělalo. Oni už ráno nabíhali hlavou do stěny a říkali, prosím, ne. A on... Zase, jo? Každých 5 minut, jo? Ráno se mu chtěli pomstit, napustili si kýble vody a čekali na něho za dveřma. Franta se jim šel omluvit za ty dveře, ale poslal tam režiséra, oni otevřeli, polili ho vodou a rok si nezahráli, že jo? Tohle to on měl dotažený do mrtě, tyhle ty věci. Ale ty kluci skvěle nakupovali. Oni nakupovali tak bezvadně, no tak pro nás všecky to byla tenkrát, že jo, naprostá novinka. My jsme vyjeli na západ a teď jsme viděli věci, které jsme tady vůbec neviděli. Tady všecko bylo takové, jaký bylo. A teď tam prostě najednou bum, rána do hlavy. Oni si jednou, pamatuju, kluci koupili takovou citronovou šťávu. Byl takový krásný sirup, jo. Na tom byl ten citron a z toho kapala ta orosená, jo, nádherná šťáva citronová. A oni si napustili z vodovodu vodu. To tam v té Itálii neudělal už nikdo, aspoň 25 let. Do toho nalili tu citronovou šťávičku, napili se a oba se vznášili až u stropu, protože to byl jar na umývání nádobí. No ale kdo to tenkrát věděl, že to může mít citronovou příchuť tady, že jo? Tady to bylo v Umaflexovým obalu, všechno jednotný. To jsme vůbec netušili. Nebo ten Čichač, on jel jednou taky, on jel do 3. poschodí, vjel v Itálii ve výtahu do 3. poschodí a tam se mu neotevřely dveře. A on křičel, help, pomoc, pomoc. Věděl, že prošvihává zkoušku, bál se, pomožte mi někdo, pomoc, help. Nikdo furt neotvíral. A najednou ze zadu někdo poklepal na rameno. On se otočil, ty dveře se otevíraly i za ním. To byly všechno novinky pro nás, jo? To jsme nevěděli. Kluci z Županova vyjeli do světa. Ale myslím si, že vrchol jejich nakupování nastal právě v Polsku. Oni byli oba menších postav, oba jsou oba menších postav, zůstali už takovými, ale o to větší jsou herci. Oni v tom Polsku si chtěli koupit dřeváky. Tenkrát to byla jako taková módní záležitost a tak šli kolem obchodu a ty dřeváky tam byly vystaveny černý, krásně na takovým vysokým podpatku. Tak tam vešli a tam bylo dvojí schodiště, doprava doleva. Oni šli doleva, se stoupili dolů do sklepa v Polsku, to je samej sklep, tam nejsou obchody, že jo. Vešli dolů do toho sklepa a tam stál takový seriózní černý smutný pán, tak se na ně díval a oni říkali, dobrý den, my bychom chtěli ty dřeváky. Dřevňák je tak. A to dla koho, prosím pán, co? No, my bychom to chtěli pro sebe, jako. A to dla pánův? A to já viděl první raz, že by ktoś přišel i chtěl koupit dřevňáky dla sebe. No to jak pánově chcou, no to prosím bardzo, pánově mogą miał. Dobře. Jaký kolor, proszę bardzo? Černé bychom chtěli, to je modní, ne? Tak, no černý kolor, to je taky bardzo seriózny kolor. Rzeczywiście są tam też kolory brązowe, červené, také netypičné kolory to są. Jak panowie chcą czarne, to będą miały czarne. Dobrze. Tylko, że pani przemierze. A wziął metr, a mierzył je. 123 centymetrów. Pan jest za wielki. Iście tego drugiego pana przemierza. 124 centymetrów. Pan jest wielki tego pierwszego. No to dobrze. Niech panowie, proszę bardzo, idą za mną, a weszli do wedlejszej miejscowości, a tam byli sami rakwe. Protože oni samozřejmě vedle, kdyby šli po pravým schodišti, tak tam byly dřeváky, ale vedle dřevňáky, dřevěný rakve. To bylo pro toho chlapa strašný zděšení, protože poprvé někdo si přišel na míru koupit rakev. To on ještě nezažil. No ale abych se vrátil zpátky k Frantovi. Jednou si Franta opatřil takový intim spreje, vyrábilo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spreje od nás? Vy to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit. A já už jsem nepochyboval, že bude. Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduché, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo: Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že ho podíval se tam, a co je ti, Franto, já nevím, podívej se klíčovou dírkou. Tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se:
4: ty jsi hajzel, Franto, jo?
3: A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle, jo? Pač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel: já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl: nechoď tam tomu Frantovi. Naopak každý: běžte pijat Frantovi. Asi něco mu je.
4: Jo?
3: To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt... Jo? Až přišel Brbla. Brbla byl náš technika, který byl takový stoický, klidný a nic ho nevyvedlo z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo a ten přišel taky a slyšel: já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou. Tak tam strčil: podívej se očičkem, to očičko se tam podíval takhle, ozvalo se Brbla se zvedl a říká: já nic nevidím.

0: Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem. Tak brbla důvěřivě druhým očičkem, zase.
1: Akorát to tady strašně smrdí.
0: No počkej, no a to ti jako nic nevadí, nebo co?
1: Co by mi mělo vadit?
0: Počkej, já jsem našel klíč a otevřu, já se podívám. Otevřel dveře a viděl, on si brbla koupil nový sluneční brýle. Samozřejmě, že tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem, nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník. A tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli, strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kilo a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu a Frantu napadla najednou, on měl ohromný, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten se nám podíval, říká, no a člověče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš.
2: Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
0: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu
2: pomoct. Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
0: No já nevím, no, mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte silo, jo? No to silo, no...
2: On přišel ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko. A on ťapal před náma, ten náměstek, jo. 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky, a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
0: Frantíku, kde seš? Frantíku,
2: a říkám, Franto, neměli bysme jít, to bude průšvih, nebo ať se vyžhaví v tom.
0: Frantíku.
2: Teď ti Italové, ke cosa succede? Io devo forse rimanere che sono raso, se riesco a innamorarmi, vendicherò questo oltraggio, con la gelosia, so che tu...
0: Ja nemám Frantíka tady. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. A vůbec vám ani nerozumím. Frantíku.
2: Říkám, Franto, pojď už. Nehoď, jde to gauner, nebo bejt.
0: Frantíku, já už nemůžu, Frantíku, objev se.
2: Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. Dobro, kde jste lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co?
0: Frantíku, ty jsi mě našel.
2: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal,
0: vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantík mě našel a dovedl mě až sem. Takový je to kamarád.
2: Myslím si, že vrcholný rozkol mezi těmahle dvěma pohlavárama nastal, když jsme byli v Jugoslávii, to ještě Jugoslávie byla Jugoslávii a Dubrovník byl Dubrovníkem a my jsme tam přijeli na letní festival. Samozřejmě, že jsme se taky občas šli koupat. My jsme s Frantou se chodili koupat na luxusní placené pláže.
0: To proto, že Franta se všude perfektně zorientoval a věděl, že u té branky sedí vysloužilí jugoslávští vojáci, takže když kolem nich procházel, tak je pozdravil: Zdravo, drugári! Oni řekli: Zdravo! A ještě dávno, když jsme se opalovali, oni salutovali. A tak jsme se dostávali na ty nejdražší placený pláže. Zatímco tihleti dva, těm Franta poradil nádherný místo. On jim řekl: tam je to překrásný, tam sedíte koupa, tam to budete mít nádherný, tam si teda proladíte kakovičku, jo? A oni tam skutečně chodili a bylo to opravdu tam nádherný. Mělo to jedinou nevýhodu, ale dost podstatnou, a to, že tam ústila městská kanalizace do vás. Čili oni se vraceli z toho koupání takový vočáchlí, takový osmrádlí, jako jo, vždycky. A jednoho dne přišel bratr plukovník trochu dřív a Franta na něho nastartoval zase s ďábelským nápadem a říká: Poslyšte, bratře plukovníku, mě by to nevadilo, rozumíte, jsou to mladí lidi, o co jde, že jo? A kdo, Frantíku? Ne, no tak oni zde jde, že jo, ona, Američanka. Kdo? Ten náš šéf, že? Náš šéf a Američanka. No, na ty pláži, že jo? Tam to vidělo spousta lidí, mě by to nevadilo. No tak co? No tak se tato sebe zakosli, no tak o co jde, že mě... To nejde, že jo, to je v pohodě. Ale proč on jí musí vysvětlovat, kde v Brně je zbrojovka? To mě nejde do... A on samozřejmě úplně zcepeněl. To on jí říkal, no nejenom to, on ještě jí popisoval a pak jí to nakreslil do písku, kudy se jede na vojenské letiště, a to mě dostal teda, to by neměl, jo? A v tom on šel. Ten náměstek po něm vystartoval, říkal: Co jste dovolili, vy jste prozradil státní tajemství, okamžitě budete zrušen, jak se vrátíme vás, okamžitě to... Ale proč, nebo co? Teď já jsem přece to nemohl říct. Já vůbec neznám slova v cizím jazyce, jak bych to mohl říct?
3: Frantíku. Vždyť on nezná ani slovo v cizím jazyce. Tak jak on to mohl říct?
0: Vy jste, bratře plukovníku, zase naletěl, já vás budu muset vytáhat za ouško. No, bylo by toho strašně moc, co by se dalo vykládat a vzpomínat na spoustu věcí, ale vzpomenu aspoň ještě na jednu. My jsme jezdívali s provázkem na letní soustředění. To byla vždycky taková docela prima věc, plynulý přechod z dovolené do sezony. My jsme jeli do jižních Čech, většinou to bylo na Komáří louku, ta louka se jmenovala Dobře, protože ti komáři nás navštívili hned po příjezdu a už nás nikdy neopustili. Tam jsme bydleli ve stanech, tam jsme rozeskoušeli hru a přijeli jsme s tím do Brna a tady jsme to vlastně doskoušeli a měli jsme premiéru hotovou. A tam tenkrát, si pamatuju, my jsme šli jednoho večera s Frantíkem z hospody z Jarošova. Byla noc, taková tichá, vlaha, uniletní, jak říkával pan Verich. A jenom občas se ozvala sova a občas šplouchla ryba v nedalekém rybníku a žába kvákla, bylo taky posvátní ticho. A my jsme šli po té silnici a mlčeli jsme, nic jsme neříkali a bylo nám dobře. A Franta najednou říká: Ty poslouchej, Miro, někdo jede na kole. Říkal: No to je možný, no a co? No ne, no počkej. Někdo jede opravdu na kole, člověče. Ty víš co, hopni do rigolu. Říkám, proč? Hopni do rigolu. Tam se nedalo nic moc namítat, že já jsem hopnul do rigolu, teď jsem tam seděl v těch kudlibabkách a zima byla a to. A najednou se skutečně z té tmy vyloupnul zvuk. A jel takovej dědek na kole a šněroval to od pangejtu k pangejtu. Patrně jel ze stejný hospody, jako jsme my dva šli z toho Jarošova. A blížil se k nám. Já čekal, co bude. Franta ho nechal dojet až na naší úroveň, takhle. A až byl ten dědek na naší úrovni, tak do té posvátné tichý noci se ho zeptal: Jak se ti šlo?
2: Kdyby na něho bafnul, jo? My jsme měli jednoho takového dobromyslného technika, ten nás strašil, vždycky říkal: Bav, to jsi zlikl, co? Ale ne, on prostě se ho tiše zeptal, jak se mu šlape. Já nevím, do jaký míry se vyznáte v cyklistice, ale jestli vám třeba říká něco jméno Olaf Ludwig, mistr závěrečných spurtů, no ten by na toho dětka neměl. Protože co s tím se stalo, no veškerý dopingový aféry, to nic není proti tomu. Že před ním byl kopec, ten kopec se jmenoval Strmilovák.
0: ten vůbec neměl daleko do toho jména, spíš naopak velmi blízko. Ten dědek do toho kopce udělal a zmizel. Já jsem přesvědčený, že jestli ten dědek žije, a já bych mu to přál, pak by si to zasloužil, jestli ještě dneska žije, tak ten brázdí jižní Čechy na kole, protože to byl neskutečně raketový start, jo. No ale to bylo prostě to geniální, to furt ve střehu, jak ten Franta prostě mu vstoupil do života, nechal ho vyjet ten strmilovák a řekl, no nic, pomalu půjdem a šli jsme. To bylo na něm to obdivuhodný a musím říct, že teda mě docvakla úplně definitivně ta jeho teorie furt ve střehu v Praze, když jsem jednou se byl podívat na víkend na nějakým představení a stál jsem tam v bufetu, jmenoval se Družba, bylo to na dolní straně Václaváku a tam v tom bufetu ve 3 hodiny ráno jste dostali ještě klobásu s hořčicí na přepáleným tuku a to a po nějakým divadle se tam vždycky každý zastavil a já jsem stál vedle takového chlapa, který vypadal jako brněnský Dolfa, pamatujete si na něho, jo? Doktor Špína, jo? Takový prostě ty fousy a prokvetlý nudlem a to měl, jo? A takový smrdutej kabát a teď tam stál, měl tam vystátej důlek v tom bufetu a díval se takovýma moudrejma očičkama na to dění v tom bufetu a vešel takovej patrně úředníček s takovou placatou taštičkou a za ním v závěsu na tehdejší dobu ne zcela ještě úplně tak často vidívaná noční sociální pracovnice. Teď on tam vešel, ten úředník, a bylo mu trapně, nechtěl být viděný, jo. A tak jako říkal jenom, prosím vás, já bych chtěl jenom jednu tu čokoládu Milena, jo. A ona mu říkala, což normální, koupíš mi snad hořkou, ne? Samozřejmě, dobrý večer, promiňte, ne, tak mi dejte tu hořkou, jednu za těch 8, jo, jak to máte, jako to, tak mi snad koupíš 2, ne? No jo, pořád, tak, to jsou takové věci, že jo, to, promiňte, dejte ty 2, ty čokolády, tady máte 16 a my pomalu půjdeme. Já ji ani neznám, víte, ona taková celkem jako, na mě přivěsila, teď chce čokoládu, je to takové život, no, nashledanou, a odešli. A ten člověk, co stál vedle mě, s těma nudlema v těch fousech a to pozoroval, pokýval hlavou a pronesl naprosto fatální větu, kterou jsme potom mnohokrát použili a nakonec i dneska zazní.
4: Jo, jo. Pořád se něco děje.
0: No a tam to doťuklo všecko, protože furt ve střehu a pořád se něco děje mně, jak si patří k sobě. Já jsem s Frantou, když jsem byl, musel být samozřejmě furt ve střehu, protože jinak se pořád něco dělo a většinou na můj vrub, ale bylo to krásný to, co se dělo a říkám zcela zodpovědně a rád, nikdy na to nezapomenu. Nikdy nezapomenu díky Frantovi na to, co jsem tady prožil a nikdy nezapomenu na něj. Říkám, doufám, že jednou v těch piškuntálích budeme moct pokračovat. No a protože si myslím, a určitě nebudu daleko od pravdy, stejně jako si to myslíte vy, že v nejlepším je potřeba přestat, tak vám moc krát děkuju za to, jak jste dneska byli a doufám, že se zase někdy setkáme. Naschledanou.
5: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy. Spravej

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu. Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
1: Uherské Hradiště chystá rozsáhlou modernizaci sídliště Štěpnice za více než 90 milionů. Práce mají začít v polovině září a hotovo by mělo být během příštího léta. Obnovou projdou silnice, chodníky, parkovací i kontejnerová stání. Přibudou také podzemní kontejnery, nová místa k odpočinku a dětské hřiště. Město chce zároveň lépe zadržovat dešťovou vodu.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Denní teplota vystoupí na 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohatci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobytí, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobytí karneval 2026. Více na drakobytí.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: Do škol na jihu Moravy se po prázdninách vrací desítky tisíc dětí a studentů. V mateřských školách se jich počet pohybuje kolem 40 tisíc. Základní školy loni navštěvovalo téměř 115 tisíc žáků. Jihomoravský kraj očekává, že letos budou čísla podobná. Do budoucna ale začne kvůli slabším ročníkům počet dětí v mateřských základních školách postupně klesat. Naopak střední školy v posledních letech rostou. Loni v denním studiu navštěvovalo zhruba 54,5 tisíce studentů, meziročně o 13 navíc.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Denní teplota vystoupí na 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
1: Do Bzence dorazila první várka nových laviček a odpadkových košů. 9 laviček a stejný počet košů postupně nahradí kusy, které už mají nejlepší roky za sebou a na některých místech mobiliář také doplní. Jde o první etapu plánované velké obnovy.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Denní teplota vystoupí na 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohatci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, rakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobití, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití karneval 2026. Více na drakobití.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Zlínský kraj chce přispět na nový povrch sportovní haly v Uherském Hradišti. Radní doporučili zastupitelům schválit dotaci ve výši zhruba 1 840 000. Rozhodnout o ní mají 14. září. V hale se po téměř 30 letech mění podlaha hlavního sálu o rozloze přes 1000 metrů čtverečních.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Denní teplota vystoupí na 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Su nepřítel smutnosti, su rád, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
1: Uherské Hradiště chystá rozsáhlou modernizaci sídliště Štěpnice za více než 90 milionů. Práce mají začít v polovině září a hotovo by mělo být během příštího léta. Obnovou projdou silnice, chodníky, parkovací i kontejnerová stání. Přibudou také podzemní kontejnery, nová místa k odpočinku a dětské hřiště. Město chce zároveň lépe zadržovat dešťovou vodu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Denní teplota vystoupí na 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohatci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobití, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití karneval 2026. Více na drakobití.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Do škol na jihu Moravy se po prázdninách vrací desítky tisíc dětí a studentů. V mateřských školách se jich počet pohybuje kolem 40 tisíc. Základní školy loni navštěvovalo téměř 115 tisíc žáků. Jihomoravský kraj očekává, že letos budou čísla podobná. Do budoucna ale začne kvůli slabším ročníkům počet dětí v mateřských základních školách postupně klesat. Naopak střední školy v posledních letech rostou. Loni v denním studiu navštěvovalo zhruba 54,5 tisíce studentů, meziročně o 1300 navíc.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Denní teplota vystoupí na 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobytí, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobytí karneval 2026. Více na drakobytí.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
2: Do Brzence dorazila první várka nových laviček a odpadkových košů. 9 laviček a stejný počet košů postupně nahradí kusy, které už mají nejlepší roky za sebou a na některých místech mobiliář také doplní. Jde o první etapu plánované velké obnovy.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Denní teplota vystoupí na 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohatci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Každý z nás se někde narodil. Každého z nás přitiskla k srdci máma. A kdyby z tisíc přešel mil a tisíc srdcí slyšel být, tu za ní jen musí.

Každý z nás se někam vrací. Každý má svoji cestu nad jiné blízkou. A kdyby stokrát travou zarostla,

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 5:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Břeclav dokončila projekt, který má lidem usnadnit vyřizování úředních záležitostí přes internet. Rozšíří se například služby portálu občana, takže s některými žádostmi už nebude nutné chodit osobně na radnici. Online má být možné řešit například záležitosti spojené se hřbitovým, městskými dotacemi nebo nahlížením do správních spisů.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno až jasno, noční teplota 14 až 11. Zítra na jihu Moravy zpočátku polojasno nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer však bude hlavní oblačno. Přehánky se objeví jen výjimečně. Naměříme 25 až 28 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobytí, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobytí karneval 2026. Více na drakobytí.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Vítězem 28. ročníku soutěže TOP 77 vín se stalo vinařství Moravčíkova vína z Horních Věstonic. Získalo hlavní cenu Eduarda Postbígla za nejlepší kolekci v soutěži. Nejlépe si vedlo Rulandské modré z roku 2024, které jako jediné z kolekce získalo nejvyšší pětihvězdičkové ocenění.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno až jasno, noční teplota 14 až 11. Zítra na jihu Moravy zpočátku polojasno nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer však bude hlavně oblačno. Přehánky se objeví jen výjimečně. Naměříme 25 až 28 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohaci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 16:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
1: Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti dokončila další část modernizace. Město nechalo za téměř 10 milionů korun opravit sociální zařízení a prostor před školní jídelnou, kde nově vzniklo také místo pro mítí rukou a bezbariérové WC. Dalších téměř 680 tisíc korun stálo nové vybavení, včetně šatních skříněk.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes večer polojasno až jasno, noční teplota 14 až 11. Zítra na jihu Moravy zpočátku polojasno nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer však bude hlavně oblačno. Přehánky se objeví jen výjimečně. Naměříme 25 až 28 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
2: Za lesami, za kurami, za dolinami!

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 5:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
2: Ve Bzenci pokračuje stavba okružních křižovatek podle plánovaného harmonogramu. Město průběh prací sleduje hlavně kvůli dopravním opatřením, městským pozemkům a inženýrským sítím. V příštím týdnu má navíc začít výstavba nového přechodu pro chodce u Peny. Řidiči i chodci proto musí počítat s menším omezením také v této části města.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno až jasno, noční teplota 14 až 11. Zítra na jihu Moravy zpočátku polojasno nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer však bude hlavně oblačno. Přehánky se objeví jen výjimečně. Naměříme 25 až 28 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohaci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, Rakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního Rakobytí, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Rakobytí karneval 2026. Více na rakobytí.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Břeclav dokončila projekt, který má lidem usnadnit vyřizování úředních záležitostí přes internet. Rozšíří se například služby portálu občana, takže s některými žádostmi už nebude nutné chodit osobně na radnici. Online má být možné řešit například záležitosti spojené se hřbitovy, městskými dotacemi nebo nahlížením do správních spisů.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno až jasno, noční teplota 14 až 11. Zítra na jihu Moravy zpočátku polojasno nebo i skoro jasno. Odpoledná večer však bude hlavně oblačno. Přehánky se objeví jen výjimečně. Naměříme 25 až 28 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, rakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobití, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití karneval 2026. Více na drakobití.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: Vítězem 28. ročníku soutěže TOP 77 vín se stalo vinařství Moravčíkova vína z Horních Věstonic. Získalo hlavní cenu Eduarda Postbígla za nejlepší kolekci v soutěži. Nejlépe si vedlo Rulánské modré z roku 2024, které jako jediné z kolekce získalo nejvyšší pětihvězdičkové ocenění.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno až jasno, noční teplota 14 až 11. Zítra na jihu Moravy zpočátku polojasno nebo i skoro jasno. Odpoledná večer však bude hlavní oblačno. Přehánky se objeví jen výjimečně. Naměříme 25 až 28 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: najmilejší zadaní les.
1: A keď se neudí, bude se pát, a ty...

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Právě posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Kapitola první. Zelená hora. Teprve vojna dělá z lidí chlapy. Asistent režie Kefalín stojí nahý pod ledovou sprchou a třese se zimou. Je to však nutné, neboť imperialisté číhají na hranicích. Hotovo, další. Asistent režie Kefalín, černovlasý mladík s tupozrakým levým okem a silným platfusem, přijímá ranec vojenských svršků. Povzbuzován ječivým hlasem svobodníka se navléká do uniformy. Chlape, vy v tom vypadáte jako polocnej. Čím jste v civilu? Asistent režie zajechtá zuby Kefalín. To je něco jako profesor, že jo? Zaraduje se svobodník. Z toho vás, chlape, dostaneme. Dáte si 200 metrů plížením, pár klencáků do kaluže a bude po inteligenci. Svobodník se spokojeně usmívá a chlubí se svými výchovnými úspěchy. Já jsem přišel jeden, který byl docent. Tak jsem ho zahnal kopat latrinu a řekl jsem mu, když seš docent, budeš makat na 200%. To je dobrý, co? Nebo to byl jeden farář. V civilu se flákal, chlastal mešní víno, tak jsem ho trochu protáhl po poli. Měl holome štěstí, že dostal řádně slepýho střeva a odvezl do nemocnice. Vojna není kojná, zabručí, a kdo seká latinu, má se umě dobře. Přichází podmlečený desátník. Svobodník halí kvalitely roty. Svobodník srazí kufry a příkladným tempem odkvačí. Kecal, že jo, zeptá se desátník nováčku. Na největší vůl praporu, teda spodu stojníku. Dejte si, kluci, na toho kretena pozor, ten už několika maníkům uplet prokurátora. Sám chtěl být lampasákem a nevzali ho pro Křivinovi. Desátníku zrak utkví na Kefalínovi. No, nazdar, ty taky, člověče, nemáš figuru do uniformy, to je zlý, to je moc zlý. To už mi naznačil ten frajto, řekne Kefalín. A rovněž se mu nezamlouvalo, že jsem v civilu asistent režie. Já jsem chemik a při jednom pokusu s třeskavinami jsem přišel o dva prsty a boltec. Říkal jsem si, že mě aspoň neodvedou na vojnu. No a vidíš, odvedli. Dokonce ze mě udělali kaprála. Do řeči vpadne holohlavý, silně šilhající mladík. Soudru desátníku, já šilhám a mám reuma v ramenou. Pámbu tě potěš, ušklíbne se desátník. Na svý léta toho máš akorát. Ale já nemohu střílet, triumfuje šilhavec. Tady se chyde střílí, říká desátník. Jo, manšafte, vám asi ještě neřekli, k jakýmu veleváženému útvaru jste narukovali. Tak tedy, dávejte bacha. Právě jste vstoupili mezi černý varony, nebo té špeté páky. A rozlíží se, jaký to udělalo dojem. To není možné, zaupil vychrtný, oblílený blondák. Já jsem redaktor závodního časopisu Rudá vatra, Dušan Jasánek. PT páci jsou přece politicky nespolehliví. U nás jsou jednak politicky nespolehliví, ale na druhé straně i spolehliví, kterým by činilo potíže vládnout se zbraní. Tak se tu v jedný rotě sejdou lupiči, kulaci, amnestovaní diverzanti a špioni s platfusákama, obrejlenejma, polohluchejma nebo postiženýma paroucnicí. No a samozřejmě je tu taky spousta farářů. Bez duchovenstva bychom snad ani nemohli existovat. Dušan Jasánek se zamyslel a ihned dospěl k názoru, že tu je vlastně v bojové linii. Na přední výspě bude politicky působit a nedopustí, aby se neduživí vojáci stali obětí klerikálů. Neboť tam, kde se ostražitě nebdí, roztahuje své černé pařáty nepřátelská ideologie. V tom se vrátil svobodník Halík. Žádné flákání ve skladišti se netrpí. Vojna není kojná a armáda není holubník. Jedu. Slavný a pověstmi opředený zámek na Zelené hoře u Nepomuku byl proměněn v půvabná kasárna. V místnosti, kde byl kdysi nalezen Lindův falzifikát Libušin soud, chlentali nováčci za dozoru svobodníka Halíka a segedínský guláš. Baš tím a nebavím se, kvičel svobodník a loupal kolem sebe očima. Dušan Jasánek se naklonil ke Kefalínovi a řekl: zde byl nalezen rukopis Zelenohorský. Česká buržoazie se chtěla vyrovnat buržoazie německé a proto se dopustila podvodu. Potom guláši se asi pobliju, odvětil Kefalín. Nechte cámat z puse, jestli si někdo myslí, že je v hotelu, tak ať si to nemyslí. Za 5 minut je nástup. Kdo to hodil, ten knedlík? Nechám vás zavřít, až černáte. Tady jste na vojně, Milánkové. Já s váma zatočím. Jelikož vráč knedlíkem nejevil ochotu přiznat se ke svému hanebnému činu, zapískal Halík nástup. Před dosud přizvykující rotu předstoupil poručík Hamáček a pravil: soudruzi vojní, teď je každý z vás voják. A voják musí být co? Voják musí být zdravý. Jedině zdravý voják odolá nepříteli. Proto nyní dostanete co? Proto nyní dostanete injekci. Doufám, že mi tu nikdo nebude omdlívat a nebude tak neuvědomělý, aby dostal horečku. To by byl padavka a padavkové nemám rád. Tak tedy smreknou do půl těla a jde na věc. Nováčci se nepříliš ochotně svlékali a za pobízení svobodníka Halíka předstupovali před dva podmračené lapiduchy. První jim pomazal hrud jakýmsi hnědým neřádem a druhý jim vetknul nad pravou prsní bradavku injekční stříkačku. Nebylo to nic příjemného, ale málo kdo v této konstelaci něco příjemného očekával. Vojni bledli, zavírali oči, zatínali zuby a snažili se tento kus života těžkého přijmout, jak se na obránce vlasti sluší. Až na jednoho. Když se dostalo na Jasánka, skřížil redaktor ruce na prsou a hystericky zaštkal: ne, ne, ne, mě nebodejte, mě nesmíte bodat. Jak se jmenujete? Zařměl poručík Hamáček. Jasánek. Víte, Jasánek, co je to spoura? To zapůsobilo. Ne, ne, bolestně zašeptal redaktor. Já jsem choulostivej na prsa. Už jste viděli takový číslo, zeptal se poručík a rozhledl se po polovaných vojnech. Pre je choulostivej na prsa. My mu to můžem klidně vrazit do zadnice, řekl jeden z lapiduchů, to je dovolený. Tak Jasánek, sveknout kaloty a žádné odmlouvání. Několik vteřin na to se dostalo Dušanu Jasánkovi první výsady v jeho vojenském životě. Byl bodnut jinám než ostatní. Zaúpěl a klesl k zemi. Ve stavu hlubokého bezvědomí byl dopraven na ošetřovnu. A když se jakž tak vzpamatoval, vyžádal si papír a tušku. Krátce poté vznikla báseň, otištěná za několik dní v okruhovém vojenském časopise Rudá zástava. Spí děťátko kučeravé, spánkem bez přerivu. Zadržíme vrahy dravé, holdující pivu. Ty, co hledí přes hranici s rozšklebenou tváří, jak hráz jsme tu všici, všici, v lednu jako v září. Hněv z našeho oka sálá, srdce teple bije. Píšem pevný jako skála knihu historie. Absolutním vládcem Zelené hory byl major Haluška, zvaný Teresky. Vysoký, štíhlý, s unilým pohledem, avšak nad jiné obávaný. Nikdo nevěděl přesně, jaké byl národnosti. Snad Rusín, možná i Avar, mluvil jazykem vzdáleně připomínajícím slovenštinu. V mládí býval dřevorubcem, ale sekiru brzy zaměnil za pušku, vstoupil do armády slovenského štátu. Bojoval proti Rusům, byl raněn a dostal řád. Ve 44. roce se přidal k slovenskému povstání, byl raněn a dostal další řád. Po skončení války se pracně naučil číst, což mu spolu s tím, že zvolil správnou linii, umožnilo stát se důstojníkem. Po několika průšvizích u bojových jednotek byl převelen k 5. pákům. To bolo, to bolo! Teresky som majorom! Bylo jeho přísloví. Jeho nástup na Zelenou horu byl velkolepý. Na čo také velké stromy? Ukázal na několik stoletých cedrů chráněných památkovým úřadem. Popíliť! Všetky popíliť! Sám dohlížel na jejich kácení. To je robota! Klofetě do toho jako rána do hovna! Vytrl jednomu vojinovi sekiru a připomněl si své dřevorubecké mládí. Šlo mu to znamenitě. A mnozí z přihlížejících pak o něm nikoli bez jistého respektu tvrdili, že by se jako jeden z mála důstojníků uživili v civilu. Leč Terasky to neměl v úmyslu. Po skácení cedrů vstoupil na nádvoří, kde ho upoutala krásná barokní kašna. A co je toto? Zeptal se lichtivě nadporučíka, který ho doprovázel. Kašna. Dostalo se mu odpovědi. Kašňa? Podivil se. A na čo je vojáku treba kašňa? Já jsem byl dobrý voják a nikdy jsem kašně nepotřeboval. Vzít krompáč a kašně rozbourat. Rozkaz byl splněn. Major Hološka vstoupil do zámecké kaple. Ajajajajajaj. Kostěl, zaradoval se. Som veľa rád, že zde je tiež kostěl. To bude skladisko pre ševcov a krajčírov. Len tým anielám je treba urážať hlavy. Rovněž tento rozkaz byl splněn. Teprve potom vešel velitel do samotného zámku, který měl z rozkazu ministra národní obrany Alexeje Čepečky sloužit jako kasárna. Zde se nelíbil majoru Haluškovi nábytek. Som já vola jaká baronesa, aby som sedzel za takým stolikom? Ukázal na šachový stolek. S všetkým týmto buržoázným svinstvom do krbu. Ale to snad je škoda, odvážil se namítnout nadporučík. Škoda? Podíval se major. Aká škoda? Pracující ľud zúčtuje s vykoristovatelskými stolikmi a nikdo mu v tom nemůže zabránit. Sudruh nadporučík, splňte rozkaz. Během několika dní byl zámek vyklizen. Nákladní auta sem vozila těžký dubový nábytek, postele a slamníky. Ještě jednou si major Haluška zaúřadoval. Poručil zabílit fresky na stěnách. Na čo má voják koukat na také ženské? Ukázal na jakousi šlechtičnu. Zložím tě maliára a hovor těm, aby namaloval pokrokové tradície. Malý si dal záležet a stvořil báječného senilního Žižku s palcátem. Major se zahleděl na slavného vojevůdce. Prečo jste soudruh vojín namalovali soudruha Žižku s takýmto klacíkom? To nebol kapelník, lebo šafár. Dejte mu do té ruky ľahký gulomet. V té době soudruh majore kulomety nebyly. V jaké době? V 15. století. To bolo, to bolo, řekl major Haluška. Teresky som majorom. Major Haluška velel pomocnému technickému praporu již 3. rok. I stupidní důstojníci sloužící pod ním se třásli před jeho rozmary a svéráznými rozkazy. Ale hlavní bylo, že první pomocný technický prapor byl nahoře dobře zapsán. Každý rok narukovalo do Nepomuku kolem 1500 nováčků, kteří se zde podrobili 14-dennímu výcviku a pak byli posláni na různé pracoviště v jižních či západních Čechách. A že plnili plán i ti největší chcípáci, to byla zásluha tvrdého režimu majora Halušky a důstojníků, kteří zde většinou rovněž pikali za své předchozí chyby. Vojíni prožívali krušné chvíle. Jen málo který přestupek ušel slídivému zraku důstojníků. A jestli přece byli tu podůstojníci, konečně ani ten, kdo obelstil známou metlu armády, nebyl si jist, když se před ním objeví sám velký major Haluška. Soudruh Vojín, co to robíte u toho baráku? Protne náhle ostrý hlas říjnové odpoledne. Soudruh majore Vojín Mařinec, provádíme močení. Terasky máte cvičit, prečo nejste u své jednotky? Mám prosím neurovegetativní dystonii většího stupně se sklonem k občasné glykosury. Diabetus mellitus neprokázán. Vychrl Vojín Mařinec perfektně svůj chorobopis. Dobré, akou rečí jste hovorili? Latinsky. Americky neznáte? Neprosím. To je dobré. Kdybyste znali americky, zatvoril by jsem vás, až byste byl černý. Víte, že Amerikáni jsou imperialisti? Vím, soudru majore. Jste uvědomilí. Voják má být uvědomilý a uvolený. A protože víte, co zu reč, budete robit pisára. Choďte so mnou. Tak se stal Vojín Mařinec v civilu cukrář písařem. Krátce poté zamířil major Haluška na ošetřovnu. Jestli něco nenáviděl opravdu z hlouby své duše, pak to byla ošetřovna. Voják nepotřebuje ošetřovni, tvrdil. Jeho ošetřovně je v zákope. Len kedy jsem strelený, potřebujem lekára, inakše nie. Nesmírně ho mrzelo, že mu řády nedovolují marotku zrušit. Proto alespoň několikrát denně slídil, jestli nemocní nesimulují a opravdu leží. Tentokrát prudce vrazil na ošetřovnu a spatřil Vojína sedícího na lůžku a cosi píšícího. Preč ho neležíte? Píši báseň do obrany lidu. Známe takých básníků, simulantů, řekl Terasky. Keď můžete se písat, můžete se aj cvičit. Mám horečku, šeptal Jasánek. 38 stupňů.
2: 38?
1: Já na frontě jsem mal 27 a išel jsem na steč. Víte, čo je to taká steč? Automaty, gulomety, ura! Byli jsme bolšejkov... co to hovorím? Fašistou. A na to, či máme horečku, jsme nekúkali. Rozumíte? A terasky lehnuť! Ani se nehnuť!
3: To je náhoda.
4: Pane, jak bylo vaše jméno, já jsem zapomněl. No Vrána přece.
3: Vrána, pravda.
4: Vrána, no víte, už málem zapomněl, jak se jmenujete.
3: No jo, to nic, no. Hlavně, že jste mě ještě poznal.
5: Jo, to bych vás nepoznal, no, prosím vás, jak jste řekl Vrána, jsem hned věděl, že vás od někaď znám.
3: No jo, právě. Teď už se známe tak dlouho a tak dobře, že?
4: No, jo.
3: Ale s tou vaší pamětí se to nějak horší, ne?
4: No tak jenom na jména, víte, to byste nevěřil, pane. Pane Brabec.
3: Vrána.
4: Vlastně Vrána. To byste nevěřil? No víte, já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
3: No to nic, no, to víte, stárneme všichni, no, já taky.
4: Ale co pak, to by nebylo to nejhorší, ale představte si, já jsem vám byl, to by nebylo to nejhorší. No, jo? Já jsem vám byl včera u doktora.
3: Jo.
4: A on mě řekl, že mám nějakou nemoc.
3: No to je horší.
4: No? Něco jako z porcelánu nebo něco takového. Ne, počkejte, ze skla. Říká.
3: Ze skla?
4: Nějak jako sklo. Sklo.
3: Jo, tak a sklerózu je.
4: Sklerózu, no, tak nějak to říkám. Mě vám někdy něco napadne v hlavě, víte?
3: Jo.
4: Mě většina věcí vždycky napadá v hlavě. No a chci to vám říct a najednou koukám, už to nevím.
3: No jo. No tak to je právě ta skleróza, pane Hokr.
4: No jo. A to bývají v hlavě, jo?
3: No jedině v hlavě, protože to je ztráta paměti.
4: No jo, tak to bude ono tohle, no.
3: No.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
4: Jména, čísla. Čísla teda.
3: No.
4: No a to třetí už jsem zapomněl, teda. No. to byste nevěřil, pane Slavík.
3: Vrána.
4: To byste co?
3: Vrána.
4: Vrána? A co, letěla tady nějaká?
3: Ne, já se jmenuju Vrána.
4: Já jmenujete, Vrána. Takový ptačí jméno má.
3: No, jo, ano. No to nic, no a my jsme mluvili o té vaší skleróze.
4: Jo, mu to ano, tak zkrátka, dobře. Jsem chtěl říct, co jsem to říkal, nevíte?
3: Stěžoval jste si na vaši hlavu.
4: Na hlavu, že jo, no jo. A víte, už mě šediví, no jo. Taky, no.
3: Ale vy jste mluvil o té vaší špatné paměti, pane Okrle.
4: No jo, tak paměť mám taky špatnou. Jako představte si, já jsem byl včera u řezníka, víte? A chtěl jsem si koupit 10 deka sklerózy.
3: Cože?
4: A 10 deka, no víte, co mi to zase ta tlačenka dělá? No to je, co mi to zase ta...
3: No ta,
4: jak se to jmenuje, co mám?
3: Skleróza.
4: Skleróza, no co mi to zase dělá, no víte. Zkrátka a dobře... kde jsem to přestal?
3: No, říkal jste, že jste byl u řezníka.
4: Jo, u řezníka jsem byl, víte?
3: No.
4: No a... u jakýho řezníka jsem neřekl?
3: No, to jste neřekl ještě.
4: Takže já jsem totiž dva, víte? Ten jeden to je sochař.
3: A no tak... dobře, no. Vy jste říkal, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
4: Jo, tlačenky, tak to je ten druhej, to je ten krejčí. Zkrátka, tak chtěl jsem si koupit 10 deka tlačenky, víte?
3: Jo.
4: Protože jak si... počkejte, proč já vlastně tu tlačenku chtěl koupit, nevím?
3: No tak asi k jídlu, ne?
4: K jídlu? No jo, k jídlu, ano, k jídlu jsem chtěl koupit k jídlu. Jak to víte?
3: Tak to vím, no. Tlačenka je si, myslím, přece k jídlu.
4: No tlačenka je k jídlu, to se jí normálně takhle jako třeba salám, nebo
3: no,
4: tak
3: ano,
4: se
3: ano, správně.
4: To vy nevíte, tohle?
3: Jsem, že to vím.
4: No bylo, to bych se divil.
3: Já vím.
4: Tlačenka, neví ani tlačenka, no. No zkrátka, dobře. Zkrátka. kde jsem to přestal, co jsem říkal?
3: Říkal jste, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
4: Jo, 10 deka tlačenky jsem si chtěl koupit, víte? Pač manželka chtěla dělat svíčkovou.
3: Svíčkovou z tlačenky?
4: Co?
3: No jestli chtěla dělat svíčkovou z tlačenky.
4: Z tlačenky?
3: No.
4: Já nevím, z čeho to chtěla dělat, to víte, asi do vaření nepletu, no.
3: No to je špatný, pane Okrle, když už jste takhle popletený. No já už musím jít, tak a kam pak vy?
4: Já? Ale já jdu tady, jsem do toho tady. Do... tady vedle toho, vedle... ten jak je to... kousek tady. No, je vlastně tam jsem byl včera, já jdu tady, dneska jsem byl tady, jdu. Do toho jdu tamhle, do té...
3: Do samoobsluhy?
4: Ne, tam kousek vedle, tak spíš tam kousek tam...
3: Jo,
4: ne,
3: tam,
4: ne, počkejte, sem jdu vlastně do toho... Ne, tam taky, kam já to vlastně jdu, nevíte, kam já jdu?
3: Já nevím.
4: Počkejte, já to mám někde napsaný, manželka mi to vždycky napíše. Já jsem zapomněl vám úplně kam...
3: Tadyhle máte nějaký
4: list. A jo, tadyhle, no jo, tady to mám, ano. Počkejte, já to musím hnedky... Co to stojí tady? Já jsem to mám trošku špatně.
3: Lístek v pravé kapse saka.
4: Aha, no jo, to já mám jenom napsaný, kde ten lístek mám hledat. Tady to mám, jo. Tady to mám. A taky není, to je zase ten telegram. Si představte, jsem dostal telegram od sestry, že se jí narodilo dítě, víte? Ani mě nepíšou, jestli je to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem strýček nebo tetička. Víte, kam já jsem? Tam já jsem to dal, já to měl na takovým jemným papíře. Mě už jim, to už nemám. To mě něco sežral pes, víte, já musím mu třel hubu. No jo.
3: Poslyšte, já nemáte to připsaný na tom telegramu, já...
4: Na tom telegramu, ano,
3: počkejte. Tam máte něco rukou, tak...
4: No jo, tady to je, hlejte, manželka mě to napsala na telegram, no jo. Počkejte. Zajít za panem Vránou dluží nám 1000 korun. No jo, tak to už vím, no mám zajít za nějakým panem Vránou. A nám dluží 1000 korun. To jsou lidi, víte, no. Tak já naschledanou, já musím jít.
3: Naschledanou.
4: No, jak bylo vaše jméno, pane?
3: Stehlík.
4: Stehlík, pravda. Já vím, že nějaký tak jste ani nikdy nevím, jaký jste.
0: Rádio Jich Cymbálka.
2: Dobrý večer.
6: Jste určitě poznali, že to není žádná pozůstala, ale tady zůstala Jana Švandová.
2: Tak ještě jednou dobrý večer.
7: Tak můj rodina má lagy, já můj rodina na vše strany.
6: To je zima, co?
7: To je kosa. To je šílený.
6: Že já vůl nezůstal pěkně v teplíčku na primátorovi Dittrichovi.
7: No ale počkej, čet si včerejší noviny. Primátor Dittrich normálně šel ke dnu potopa. Turisti utopený a orchestr, ten šel dolů celý.
6: To snad není pravda. No tak to máme docela kliku, jespoň na Titaniku, ne?
7: No to jo. Houpli hou.
6: Je to chci mrzlo k hubě. Šviplouvá loď Jambi. Teda hrajem pěkný sračky, co?
7: No víš, no. Nobl společnost.
6: Jak ten JJ Astor, jak tam furt hulí jednu za druhou.
7: Zmalovaná Marč Astrova.
6: Já jsem se začal hrát tu moji pecku, ne? Takovou tu one, two, a one, two, three, four. Štečku, štečku, Mr. Cůzko. Krem ty dechny. Hele, Racek. Hajzle. Na křídlo. Ty se na to mydlí, viď, ale...
7: Ještě, že to je nepotopitelný, člověče. Člověk, to je, taky jsou, není problém, ale...
6: No jich málo.
7: Všim jsem si málo, no.
8: A pánové,
6: když jste tady, to bychom se rovno mohli zeptat.
8: Ano.
6: Na když jste se ptali, jako proč se tu jmenuje?
7: Proč se tu jmenuje Titanic?
8: Titanic?
6: No proč se tu
7: z Titanu?
8: Ne.
6: Jo, tak Britannic je z Británu, ale a Olympic z Olympu, ne?
8: Pánové, kvůli tomu tady nejsem. Jste poslední, kterým jsem to ještě nezdělil. Mám dvě zprávy, jednu dobrou, jednu špatnou. Kterou chcete slyšet?
7: No, špatnou.
6: Špatnou.
8: Špatnou. Ano, je mi velice líto, ale musím vám oznámit, že před námi několik kilometrů je obrovský ledovec, kterému se nedokážeme vyhnout. Narazíme do něj tak nešťastně, že nám rozpáře bok v desítkách metrech.
6: Ale...
8: Ano, ano. Naše anglická čerpadla, která jsou samozřejmě nejdokonalejší na světě, ovšem vodu neodčerpají a loď se potopí asi do 2,5 hodiny. Než přijede pomoc, utopí se asi 1500 cestujících, samozřejmě včetně orchestru, což se obávám právě vy.
6: A to dobrá.
8: Američané nám za to dají 12 Oscarů.
9: Dubnová povídka. Pan Plíšek vystoupil z autobusu pražské hromadné dopravy a vytáhl z náprsní kapsy rozepnuté balonové bundičky plánek, aby se podíval kudy dál. Jeho sváteční kalhoty, sežehlené do puků a opatřené dole záložkami, visely zřejmě většinu svého dlouhého života v šatníku a vycházely ven jen zřídka. Jejich pas měl pan Plíšek pěkně nahoře ve výši svého pasu a ne, jak je to dneska zvykem, někde pod bedry. A aby bylo úplně jasné, že starý pán je z nějakého zapadákova a zcela mimo současný vkus, spodní cíp modré kravaty se zlatým proužkem mu mizel v kalhotách. V levé ruce nesl igelitovou tašku a v ní něco těžkého. Venkovan se obezřetně rozhlédl vlevo i vpravo, počkal, až projede poslední auto, znovu se rozhlédl vlevo a vpravo a teprve, když byla ulice z obou stran naprosto bezpečná, s nečekanou čilostí přeběhl. Prošel bránu nemocnice a vydal se podle plánku Kaštanovou alejí k pavilonu 14A. V duchu si pochvaloval, jak přesně mu obvodní lékař pan doktor Nápravník cestu vyznačil, ale když stanul před bílými dveřmi s cedulí docent doktor Heřman Blesk, druhé psychiatrické oddělení, zarazil se. Doktor Nápravník mu řekl, že ho pošle za odborníkem, s nímž se zná z dob studií a teď to skoro vypadá, že ho poslal do blázince. Toho tedy zaskočilo. Rozhlédl se poplašeně kolem. ale chodbou chodili normální lidé. Nikdo neškubal hlavou, nikdo neměl pěnu u úst, žádné svěrací kazajky, a tak zaklepal. Docent Blesk řekl svému počítači, pojďte dál, vím o vás, pane Plíšek, jenom uložím jednu blbost a bude se vám věnovat. Teprve když svou blbost uložil, podíval se na příchozího mladýma modrýma očima, pod nimiž visely temné kruhy od dlouhého nočního čtení nebo od flámování. Tak povídejte, co vás trápí. Pan doktor nápravník vás pozdravuje a prosí vás, jestli byste nevyslech, co se mi děje zvláštního, řekl pan Plíšek, když se posadil a igelitku s těžkým obsahem opatrně odložil vedle židle na podlahu. Tak opatrně, jako ukládáme vejce, nebo spíš trhavinu, která by mohla při prudším nárazu explodovat. Jsem jedno ucho, zapsal si docent do bloku Hulkově Plíšek. Pacient sáhl do náprsní kapsy bundy, kde měl kromě plánku cesty ještě jiný papír. Mám to tady v bodech, řekl a spustil. Tak, na jaře v roce 1936 se u nás v obci dělala kanalizace. Mně bylo 6 let a s ostatními kamarády jsme lezli po těch kanalizačních rurách o průměru 80 cm, co byly připravené u výkopů. Každá roura vážila 200 kg. Mně uklouzly nohy a spadl jsem do výkopu a ta těžká trubka se valila na mě, přerazila takovou dřevěnou vzpěru a zastavila se o druhou vzpěru 20 cm nade mnou. Když mě vytáhli, řekl mi hostinský Rambousek, že jsem se podruhý narodil. No to jsem měl teda štěstí v neštěstí, uznal docent Blesk a jméno Plíšek ve svém bloku podtrhl. Ano, pane docente, teď další událost. Když mi bylo 12, dělali na radnici novou omítku. Při odstraňování lešení spadl z horní plošiny špičatý kámen o váze 1,5 kg. Prorazil mi plátěnku na pravé noze a taky nárt. Ještě tam mám jizvu, jestli byste ji chtěl vidět. Vysoukal si pacient nohavici a hodlal si zout pravou polobotku. Není třeba, pane Plíšek, odmítl to docent a ve svém bloku si dal jeho jméno do rámečku. Chybělo pár centimetrů a bylo to do hlavy, což by bylo smrtelné, dodal pan Plíšek, který zřejmě postrádal doktorovu větší účast. Psychiatr jen řekl, no to jistě. Ozvalo se krátké zaklepání a vešla mladá sestra v modrobílém. Pane docente, ten Ukrajinec, co seká trávu, tvrdí, že si u nás na chodbě nechal holínky a někdo mu je ukrad. A prej byli úplně noví. Já tady nejsem přes holínky, Alenko, odbyl to docent. A inženýr na pětce má narozeniny a chce pivo. Můžu povolit na ty jeho prášky pivo? Povolíme mu 10, když má ty narozeniny, usmál se docent. Tak jo, obrátila se sestra k odchodu. Sloužíte dneska noční, Alenko? Ano, to je dobře, řekl docent a promnul si unavené oči. Kolik takových karambolů ještě máte, pane Plíšek? Ještě 6, pane doktore. Tak vyberte jen ty hlavní. Ano, takže vynechám rok 1944, kdy jsem měl silný záškrt a doktor Freehauf mi v 8 hodin večer dal koňskou injekci a řekl, že takovou silnou dávku mi musí dát, aby to zabralo, ale na druhé straně měl obavy, jestli to vydrží srdce. A vydrželo, tipnul si docent Blesk. Doktor řekl, že půlnoc rozhodne a já začal o půlnoci zvracet a všechno se utrhlo a bylo vyhráno. Když pan doktor Freehauf zavíral svůj kufřík, povídá rodičům, kluk se vám znova narodil. To bylo po třetí, co jsem se znovu narodil a tak jsem si ty události začal zapisovat. Venku se někdo neúspěšně pokoušel nastartovat motor traktoru. Docent vstál a přivřel okno. Nechcete trochu vody? Zeptal se a otevřel lednici. Přišla by vhod, řekl vděčně pan Plíšek. Doktor nalil mírně prelivou vodu do dvou sklenic a nechal petláhev na lednici. Když se napili, pacient nahlédl do papírku a pokračoval. Ale k nejhorší tragédii, v tom v ordinaci něco prasklo. Docenta zarazilo, jak moc se toho zvuku Plíšek lekl. Škublo to s ním a vyslal k němu vyděšený tázavý pohled. Petláhev, ukázal psychiatr na lednici. Vrátila se do tvaru. Promiňte, dneska jsem nervózní, omluvil se Venkován a zastrčil vylezlý konec kravaty zpátky do kalhot. K nejhorší tragédii, pane profesore, kterou nemůžu vynechat, došlo v roce 1947. To mi bylo 17 a dokončovala se celková předválečná triangulace. To byla důmyslná síť triangulačních bodů, která vlastně rozdělila krajinu na trojúhelníky, což bylo dobré pro zeměměřiče. Nad naší obcí Horní Hrudka je kopec Pranýř s kótou o nadmořské výšce 525 metrů a na něm jsme pod vedením inženýra Šarfa stavěli dřevěnou triangulační věž. Ty věže se stavěly z kulatiny a já jako sokol jsem se uplatnil hlavně ve šplhu. Z jaké výšky jste spadl? Chtěl to docent urychlit. Něco horšího se stalo, pane doktore. Ten inženýr Šarf měl dceru Oldřišku, která se mi velmi líbila. A myslím, že ani já jsem jí nebyl lhostejný. A ta studentka geodezie tam byla na praxi. Když byla věž hotová, inženýr Šarf uspořádal pro nás všechny oslavu hotelu Lesní dům. A po oslavě, kde jsem s Oldřiškou tančil, se celá ta rozjařená společnost vydala po silnici zpátky do Horní Hrudky. Asi v půl druhé v noci. Já se opozdil, protože jsem si v tom hotelu zapomněl tobolku s penězi, v níž byla celá moje výplata za tu brigádu. Cesta byla z kopce. A když jsem je dohonil, všichni se drželi v řadě přes celou silnici a zpívali. Já jsem se připojil na kraj, kde byla Oldřiška, ale holka, co se jí držela z druhé strany, mi řekla, pojď mezi nás, Ádíku. A tak jsem se zavěsil mezi dvě děvčata, čímž se Oldřiška dostala zase na kraj té řady. A zhora, což jsme nikdo nevěděl, jel motocykl bez motoru, který nesvítil a nebyl slyšet. A ten motocykl s opilým klukem a s holkou na tandemu tu Oldřišku smetl do příkopu a byla na místě mrtvá. Rozumíte, pane doktore? Ona byla mrtvá místo mě, protože na kraji řady jsem byl před chvílí já. Pan Plíšek se vyčerpaně napil vody. Takže jste se po čtvrté znovu narodil, řekl docent. Ano. Ale to děvče přitom přišlo o život. Má tam u silnice pomníček. Po těch slovech se zvenčí ozval výbuch. Plíšek se okamžitě sesul na kolena a ukryl hlavu pod stolem, kde měl lékař natažené nohy v bílých pantoflích. To je jenom traktor, pane Plíšek. Střílí mu to do výfuku, řekl docent Konejšivě do tunelu, z něhož se k němu upínaly vystrašené oči. Pak otevřel okno a zavolal ven. Seřiďte si to, člověče, máte sekat trávu a ne děsit lidi. Pan docent, ozval se zvenčí hlas ukrajinského zábarvení, já dal k vám do chodby moje nové humáky a oni tam nejsou, někdo ukrad. Ohlašte to na správě budov, poradil mu docent a zase okno zavřel. Pacient se mezi tím uklidnil a vrátil se na svou židli. Lékař mu dolil do skleničky vodu a zeptal se, pane Plíšek, vy se něčeho bojíte, víte? Pořád jste ve střehu. Jak dlouho to máte, tenhle stav? Jenom touto dobou, pane doktore. Tohle je pro mě kritický čas. Mohu pokračovat? Ještě jsou tam další události. Uhladil si pan Plíšek na koleně svůj papírek z body. Počkejte, přerušil ho docent. Nejste sám, pane Plíšek, koho takové věci potkávají. Lidé často uniknou ovlásek neštěstí. Vy jste si to už, jak se patří, vybral, čili já na vašem místě bych byl naopak klidný. Venkovan chvíli mlčky přikyboval a pak řekl. Vždycky se to stane 20. dubna. Po těch slovech se opřel a čekal, co si s ním specialista počne. Protože to byla zřejmě ta hlavní děsivá neznámá v jeho rovnici, s níž si nikdo nevěděl rady. Chcete říct, že všechny ty vaše maléry se staly v jednom kalendářním dni? Zeptal se Hermann Blesk s pochybností v hlase. Tak, přikývl pan Plíšek. To víte jistě? Ano, protože si to zapisuju. Ty dva první případy jsem si ověřil v obecní kronice. Kanalizace se dělala v dubnu 36 a kronikář tam přímo zmínil, že 24. došlo málem k úrazu malého chlapce a proto napříště musí být děcka učiteli varována před vstupem na nebezpečná staveniště. Neříkejte mi, že v té kronice je taky vaše plátěnka propíchnutá na pravém nártu, řekl s úsměvem doktor. Plátěnka přímo ne, ale kronikář zapsal, že lešení bylo odstraněno 20. dubna 1940 a naše radnice se vyloupla v plné kráse ke cti firmy Nehasil, která novou omítku kvalitně provedla, kontroval pacient. Takhle z paměti to umíte, ocenil to docent Blesk. Od roku 1970 píšu kroniku já, mám ji doma. No ne, že byste mě předtím nezajímal, Vale Plíšek, ale teď jste mě teda dostal. Nedáte si kafe? Podíval se doktor na hodinky. Přišlo by vhod, řekl Plíšek a docent přikázal do telefonu. Alenko, přineste mi dvě prsíčka. Cože? Prsíčka později, teď bych prosil prsíčka. Při pokládání sluchátka docent pobaveně zakroutil hlavou a svýma modrýma učtenýma očima se dožadoval mužského pochopení i u svého pacienta. Ten však nejevil o lascivní humor zájem. Mohu pokračovat? Zeptal se. Přečtěte jen ty body, nerozvádějte to, řekl docent. Tak, nadechl se pacient a četl, co měl na papírku. 20. dubna 1954 prasklo slepé střevo. 20. dubna 1961 trhání zubu moudrosti otrava injekcí. 20. dubna 1980 pád stromu na naše auto u obce Líšná. 20. dubna 2008 mozková mrtvice. Psychiatr si promnul unavené oči, protáhl se, až mu mezi lopatkami zapraskalo a pak se zeptal, a jak vy sám si to, pane Plíšek, vysvětlujete, že se vám to všechno děje zrovna toho 20. dubna? Narodil se Hitler, pane doktore, vydechl Plíšek a nohou zavadil o bílou igelitku, v níž se něco těžkého skácelo. Trochu se lekl, sáhl pod sebe a pohmatu věc vrátil do původní polohy. Docenta Bleska, zvyklého na psychické poruchy všeho druhu, už předtím napadlo, jestli v tašce, kterou ten člověk tak opatrně pokládal na zem, není bomba, ale při pohledu na plechého venkova na to zavrhl. Ovšem teď, když se na scéně nečekaně objevil Hitler, se mu jeho podezření nezdálo tak liché. Nepotřebujete si odskočit? Sedíme už dlouho, otázal se pacienta s nadějí, že bude mít šanci nahlédnout do jeho igelitky. Ne, děkuji, řekl však Plíšek. Vešla sestra Alenka se dvěma šálky kávy na tácku a s bílými podoškami na opálených nohách. Pane docente, inženýr na pětce chce další pivo, řekla. Vyloučeno, řekl docent. A ty narozeniny dneska nemá. Koukala jsem se do papíru a narodil se v říjnu. Zase mluví německy? Zeptal se docent. Chvílema. Když sestra na svých bodkách s korkovou podrážkou opustila ordinaci, docent Blesk se s přátelským úsměvem zeptal. A proč si myslíte, pane Plíšek, že byste zrovna vy měl ty Hitlerovy narozeniny takhle blbě slavit? Důvody by se našly. Jmenuji se Adolf. Aha, uznal to docent jako pádný důvod a aby pacienta povzbudil k další sdílnosti, připsal si Adolfa do bloku. Zapůsobilo to. Pan Plíšek přidal další indicii. Moje žena je Eva, jako jeho družka Eva Braunová, rozumíte? Rozumím, myslím, že se s ní i oženil. Až v bunkru, upřesnil to Plíšek. Další věc je, že kreslím. Do obecní kroniky dělám různé motivy z naší obce Horní Hrudka. On taky kreslil. Škoda, že se tomu nevěnoval, řekl suše Blesk. Ano, ano, kdyby ho přijali na Vídeňskou akademii, dějiny by možná vypadaly úplně jinak. A taky je škoda, že se tenkrát nepovedl ten atentát. Ta bomba ho minula o vlásek, dodal pacient a nohou lehce odsunul bílou igelitku dál pod svou židli. To docenta přimělo k dalšímu pokusu. A vy ve svém věku nemáte potíže s prostatou, pane Plíšek? Zaplať pánbu, ne. Že tak málo chodíte na stranu, káva je močobudná. To já kolikrát nejdu i půl dne, pochlubil se Plíšek a pokračoval. Další nepříjemná věc mě napadla teprve nedávno, když jsem viděl v televizi ty neonacisty. Bydlíme v čísle 18. Doktor nechápavě naklonil hlavu. 18 mají jako šifru, pane doktore. Jednička znamená A jako první písmeno v abecedě a osmička H jako osmé, zasvětil ho pacient do krycí podoby vůdcových iniciál. No to se nám to pěkně skládá, ocenil to docent. Vidíte, poposedl si téměř radostně Adolf Plíšek. A v jakém oboru jste pracoval, pane Plíšek? Jste technického zaměření? Zeptal se doktor, aby zjistil, jestli by byl schopen sestrojit bombu. Nedá se říci, pane doktore. Vystudoval jsem obchodní akademii, nějaký čas jsem učil ve škole počty, pracoval jsem jako úředník lesní správy a potom jako účetní v jednotném zemědělském družstvu. Teď už jenom včelařím. Jakou odbojovou činnost za války jste neprovozoval, jako partizán třeba? Za války jsem chodil do školy, pane profesore, jsem ročník 30. No jo, vlastně, zastyděl se docent, že si pacientovi nacionálie nezjistil hned na začátku a rok narození si zapsal do bloku. Ale jste na správné stopě, zvedl pan Plíšek ukazovák. Ta moje záhada s německou okupací souvisí. V páté třídě nám pan učitel řekl, že složil báseň a zeptal se, kdo by se jí chtěl naučit a nebál by se zarecitovat jí na školní oslavě. Přihlásil jsem se, protože jsem měl dobrou paměť a přednášel jsem rád. Jenomže jsem nevěděl, že to bude oslava 51. narozenin Adolfa Hitlera. Víte, to jsem na mou duši, pane doktore, nevěděl. A když jsem si ji pak přečetl, už nešlo říct, že to nechci. To jsem se bál. Tak jsem se ji naučil a na té oslavě jsem jí přednesl. Hned po hymně Deutschland, Deutschland über alles. No a co, bylo vám 10, neměl jste z toho rozum, řekl docent. Měl jsem z toho rozum. Věděl jsem, že je to špatně. Doma jsem se ji učil tajně, aby to naši nevěděli. A ten kámen mě potom sek do nohy hned po oslavě cestou ze školy. Takže vy to všechno vidíte jako pomstu osudu za tenhle dětský hřích? Podíval se docent Blesk na hodinky, protože mu tento pacient zabíral víc času, než očekával. Chcete jí slyšet, pane doktore? Upnul na něj starý pán oči jako na zpovědníka, před kterým se nesmí nic tajit, jinak se rozřešení nedočkáme. Tak říkejte, založil si lékař ruce na prsou a pacient spustil. Také u nás v Horní Hručce milujeme svého vůdce. Jednou rukou bije škůdce, druhou děti hladí, proto ho tak prudce máme všichni rádi. Ale to je docela sranda, pane Plíšek, zasmál se docent Blesk. To je skoro jako parodie, člověče. Ano, když se náš učitel v roce 1950 stal okresním tajemníkem pro kulturu, taky tvrdil, že to byla protifašistická parodie, ale nebyla, pane doktore, nebyla. Byla to obyčejná kolaborace. To desetiletý kluk pozná a do toho on mě namočil. No, pane Plíšek, všechno vám to do sebe krásně zapadá, ale jedna věc tady nehraje. Hleďte se, jestliže se všechny ty krize odehrály 20. dubna jako následek vašeho vystoupení na oslavě těch narozenin Adolfa Hitlera, jak si vysvětlíte tu první, tu rouru, co se na vás navalila? To se přece stalo dávno předtím, našel docent Blesk trhlinu v pacientově konstrukci. No to je pro mě také záhada, řekl pacient. Hermann Blesk zjistil, že je unavený a hledal slova, kterými by návštěvu ukončil. Podívejte se, pane Plíšek, Hitleři a Napoleoni jsou pořád v kurzu, To je v psychiatrii takovej folklor. Každý blázinec nějakýho má, my taky. Asi je to tím, že to byli šílenci, kterým se léčby nedostalo a tak si to po smrti vybírají na labilních duších. Ale vy nejste ten případ, pane Plíšek. Vy si, chvála Bohu, nemyslíte, že jste vůdce, víte? Vám se akorát dějou na jeho narozeniny různý maléry. Je to nepříjemný, ale už vás to nepotkává tak často. Kolikrát vám to dalo i 10 let pokoj, ne? Jenže letos je mi 80, pane doktore. Takže mám strach, že by to mohlo uhodit definitivně. No to jste se dožil krásného věku, pane Plíšek, řekl docent a při té jalové větě ho zastihlo zívnutí. Otevřel okno, aby pustil do ordinace kyslík a přitom zjistil, že slunce už zapadlo za pavilon 15B. Bude muset Plíška vyprovodit, dá mu prášky na uklidnění a řekne mu, ať se zastaví, kdyby se to nezlepšilo. Ale pacient si konvenční větu o krásném věku vyložil jinak. Já vím, pane doktore, co si teď říkáte. Proč se ten člověk v takovém věku bojí smrti? Vždyť už je dávno na řadě. Co ho na tom stařeckém, okleštěném životě může těšit? Ale jsou pořád věci, pro které na životě lpíte. Například moje žena je malá a nedosáhne v kuchyni na některé předměty, jako je forma na bábovku, trichtýř nebo pytlík s mákem. Ty jsou na horní polici a ty ji odjakživo podávám já, nebo ráno. Já někdy vstanu před včelami, rozumíte mi, a posekám trávu kolem úlů, protože broušení kosy mým včelám nedělá dobře. A tak to síknu dřív, než vyletí. A jak odpočívám, pozoruju ty první průzkumnice, co vylezou na čestno, aby změřili teplotu vzduchu a ohlásili dovnitř. Ještě ne, ještě je chladno. Já tam stojím, ten raní vzduch mi dělá dobře v plicích a říkám si, co bude, až nebudu. Nějakou dobu to včely nepoznají, ale až jim to kolem zaroste vysokou kopřivou a nikdo je v létě nepochválí za tu snůžku,

tmavou láhev s medem. Tenhle je luční a tenhle lesní, řekl a postavil je na stůl. No to jste mi teda udělal radost, řekl upřímně docent Blesk. Ozvalo se zaklepání a vešla sestra. Pane docente, chtěla jsem říct, že už je 7 a taky, že inženýr na 5 si nějak opatřil další piva. Asi v oknem. Pod postelí jsem našla 2 prázdné láhve a 3. má rozpitou. Než na to stačil docent Blesk zareagovat, pan Plíšek vstal a úžasle se zeptal. To už je 7? 7 pryč? No v tom případě mi ujel vlak, řekl pacient zdrceně. Autobus vám nejede? Zeptala se sestřička, sbírajíc na podnos prázdné šálky od kávy. Jede, ale po D1, víte, co je tam nehod? To bych dnes neriskoval. Sestra tázavě pohledla na docenta, pokrčila rameny a odešla. A jindy autobusem jezdíte? Otázal se lékař. Jindy ano, ale 20. dubna nemůžu, pane doktore. To bych ohrozil i ostatní cestující, dosedl Plíšek na židli. Docent Blesk si teď připadal jako pitomec. Snad to bylo přepracovaností a permanentním nevyspáním, že si tohle vůbec neuvědomil. Takže dneska je 20. podíval se na svůj stolní kalendář a potom na bezradného pacienta, který ho přišel požádat o ochranu v den své každoroční úzkosti. Přespal bych v Praze u bratra, on by byl rád, ale předloni umřel, řekla hromádka neštěstí z daleké horní hručky. Víte co, přespíte u nás, pane Plíšek. Na trojce by měla být volná postel, rozhodl se docent a sáhl po sluchátku. Zatímco pacient namítal, že nemá pyžamo, hlásil do telefonu. Alenko, připravte pro pana Plíška lůžko. Ne na 5, na 3. Na 5 ho v žádném případě nechci, to zdůrazňuju. Když zavěsil, povzbudivě se usmál. Všechno dostanete, pyžamo, večeři, čaj, dobrý prášky vám dám, žádný úzkosti nebudou, budete spát jako dudek. Docent Blesk byl rád, že to vyřešil a nahlédl do ledničky, jestli se v jejich dveřích chladí 7 šedé rulandy, protože na ní dostal nezřízenou chuť. Když sestra Alenka dovedla pana Plíška na pokoj číslo 3, dala mu prášek a skleničku vody a čekala, až ho pozře. Ale pacient nebyl hloupý, aby se nechal otupit v den, kdy potřebuje bdělost a pohotovost. Vtiskl si pilulku mezi prsty, jak to dělal, když mu manželka nutila různé jedy na spaní, a pak si ho z dlaně jakoby hodil do úst. Na rozdíl od něho to sestra spolkla. Trojku obývali 2 muži. Pan Plíšek se nejprve představil staršímu z nich, který mohl být jeho vrstevníkem. Nemusíte se představovat, my se přece známe z úřadu, řekl mu pán s milým úsměvem. Já jsem Slunečko z 2. odboru. Nevzpomínám si, řekl Plíšek a pán se ho zeptal, jak se vám tady na venkově líbí? Je tu hezky, odpověděl rozpačitě nový nocležník a přešel ke 2. pacientovi. Nad jeho postelí bylo napsáno Krutý Josef. Měl pravou nohu celou sádře a na tu si propiskou kreslil různé hady. Ten ani nezvedl oči od práce a řekl jen, hádanka, který had je Milena? To nevím, přiznal se pan Plíšek. Tenhle, to dá rozum, ne? Milena je tahle tlustá krajta tygrovitá. Kolego, ozval se starý pán, odžeňte prosím ty husy, ať mě pořád neoštipujou. Pan Plíšek pochopil, co se od něho žádá a udělal proti oknu kšc potvory. Tak se na ně musí, pochválil ho pan Slunečko. Adolf Plíšek se převlékl do nemocniční noční košile a ulehl. Hodiny nad dveřmi ukazovaly za 2:50. Vešla sestra Alenka a řekla, nikomu nic nechybí, všechno v pořádku, tak se pomodlíme, pánové, a dobrou noc. S těmi slovy zhasla a tmu pokoje číslo 3 ředilo jen matné nouzové světlo nad hodinami. To jsou její husy, zašeptal pan Slunečko, ale nestará se o ně.

0: ní říkám, Alenko, ty husy vám jednou přejede auto, ale kde pak?
1: Pak bylo ticho. Pan Plíšek sledoval velkou ručičku elektrických hodin, která ukrajovala poslední minuty jeho kritického dne. Vzpomínal, co mu říkala manželka, když jí volal ze svého mobilu pro seniory na její mobil pro seniory s velkými tlačítky. Aspoň budeš v bezpečí, táto, budeš pod lékařským dohledem a nic se ti nemůže stát. Ve 23:40 se bez zaklepání rozletěly dveře, stropní světlo ozářilo pokoj jako světlice a na trojku vyšel Adolf Hitler. Byl starší, knírek i patku vlasů měl prošedivělé, jako na snímcích ze svých posledních dnů, kdy posílal do boje děti z Hitlerjugend. Nohavice jeho hnědého pyžama mizely v lesklých, úplně nových holínkách. Nebyly to ale kožené holínky, nýbrž gumáky do deště. Pan Plíšek se posadil na posteli a zavrtěl hlavou, aby se ujistil, že se mu to nezdá. Meine Herren, sklapl vůdce podpatky a zvedl pravici. Zález, idiote, nebo zazvoním na sestru, řekl ze své postele Josef Krutý a namířil na něj sádrovou nohu s jedovatými hady jako dělo. To můžeš, Kajtl, ale švestr tě neuslyší, protože tam není, jako každou noc, když slouží docent Blitz, uchechtl se Hitler. Pane inženýre, i tady na vsi platí předpisy, ozval se tichým hlasem pacient Slunečko. Mezipokojové návštěvy jsou v noci zakázané. Vy máte být na pětce, tak jděte prosím na pětku.
2: Rommel, aufstehen,
1: vykročil k němu hrozivým krokem vůdce a když se pan Slunečko postavil vedle postele do pozoru, uchopil ho oběma rukama pod krkem.
2: Rommel, ty, který jsi v Africe selhal, ne jako liška pouště, ale jako krysa, který jsi měl prsty v atentátu na mě, ty mi budeš vykládat o předpisech?
1: Panu Plíškovi se zdálo, že starému pánovi z druhého odboru lezou už oči z důlků. Ve své nemocniční noční košili s rozparkem na zádech se postavil do uličky a nahlas řekl
2: 20. duben, báseň.
1: Vůdce se udiveně ohlédl za hlasem a když spatřil neznámého člověka, své sevření povolil.
2: Wo bist du, Mensch?
1: Zeptal se a vykročil k jeho lůžku. Pan Plíšek se nadechl a pokračoval.
2: Také u nás, v horní hrudce, milujeme svého vůdce. Jednou rukou běž kůdce, druhou děti hladí, proto ho tak prudce máme všichni rádi.
1: Vůdce to očividně dojalo. Pokýval hlavou a pak mu položil obě ruce na ramena.
2: Ty víš, že mám dneska Geburtstag, viď?
3: Ano, odpověděl pan Plíšek.
2: Vidíte to? Obrátil se Hitler vyčítavě na své dva generály. Sehen Sie, Keitel und Rommel? Neznámý Čech ví, že mám narozeniny a v mém hlavním stanu se to prostě ignoruje.
3: Jestli nepůjdeš okamžitě do pelechu, zítra to prásknu a přikurtujou tě, nácku zasraná, řekl Krutý Josef.
1: To vůdce popudilo na nejvyšší míru.
2: Keitel, Keitel, ty opatrnej hade, kterýmu se nechtělo ani do Francie, ani do Ruska, ty mi budeš vyhrožovat.
1: S těmi slovy uchopil vůdce Plíšku v polštář a zatímco Josef Krutý marně mačkal tlačítko zvonku na své pelesti, Hitler v hnědém pyžamu se blížil k jeho hlavě a zlověstně opakoval
2: Der stille Tod, tichá smrt.
1: V té chvíli Adolf Plíšek pohlédl na hodiny a viděl, že přežil další 20. duben svého života. Byla minuta po půlnoci. Svědomím, že je mimo jakékoliv nebezpečí, opustil pokoj číslo 3 a zamířil k sesterně. Ukázalo se, že v prázdné místnosti jen marně drnčí bzučák a tak zabouchal na lékařský pokoj. Když modrooký docent Blesk po chvíli pootevřel dveře, První, co pana Plíška napadlo, bylo, že kruhy pod jeho modrýma očima asi nejsou od přílišného čtení, ale od sestry Alenky, kterou zahlédl za jeho zády. Pak teprve podal rychlou zprávu o situaci na trojce. Docent Blesk si dopnul poslední knoflík lékařského pláště a požádal ho, aby mu byl nápomocen při zneškodnění nebezpečného pacienta. Po krátké poradě otevřel pan Plíšek dveře a na prahu hlavního stanu hlásil: vůdce, polním telefonem vás volá generál Paulus.
0: Paulus, ten zmrzlej kapitulant, tomu to nedaruju,
1: přestal Hitler dusit Josefa Krutého polštářem a v kradených gumovkách vykročil dveřmi na chodbu rovnou do svěrací kazajky docenta Bleska. Tak jste z toho zase vyvázl, pane Plíšek, řekl docent, když se ráno loučili. Pozdravujte doktora Nápravníka. A kdyby na vás příští rok šly zase ty úzkosti, tak přijďte. Děkuju, řekl pacient z horní hrudky. A nebylo jasné, jestli to znamenalo děkuju, přijdu, nebo děkuju, nechci.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Vracíme se, přátelé, do roku 1989. Právě v tomto roce vznikla původní rozhlasová komedie Hledání, ve které se představí Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jan Čech. Tak se hezky bavte.

Posloucháte příběh, který se skutečně stal. Příběh jednoho z nás, který se mohl stát každému v tomto městě, v tomto století, v této zemi. Náš příběh za chvíli začne. Příběh plný napětí, který se mohl stát v každé zemi, každému z nás.

0: se stal. Ráno, jako každé jiné, v domě číslo 15, ulice kapitána Exnera, byt manželů Joudových.
1: Se musíš tady tak rozvalovat. Budík si nenatáhl, nebo blbě, já nevím. Předevčírem jsem to říkala, včera jsem to říkala, dneska to budu říkat znova. Jako bych to říkala do holí skály. Byl jsem tebe, kdy to říkám. Dej to už opravit, ten budík. Tady mám natáčky. Ty mě musíš vždycky ráno schodit z postele, no. To je, buď jsi tak tlustej, nebo já nevím, se tak sobecky roztahuješ. No, co mám s tebou dělat? Zvedni mě aspoň trošku.
2: Ale zvedni se sama. Ale,
1: no, zvedni se sama. Tebe, nech to už běž. No, teďka mečíš, teď mečíš. To se zblázinec na všecko, jsem tak sama, já nevím, já se s tou jednou pominu. Už se s tou jednou pominu.
0: No, a pak pravidelný ranní maraton.
1: Prosím tě, nespí, taťko, nespí už a běž se opláchnout.
2: Opláchni se sama, ty potřebuješ daleko víc než já.
1: Prosím tě.
3: Vítáme vás.
1: Dobrý den.
3: Já věřím, že byste si ještě schrupli.
1: No to teda máš pravdu, Šohaj.
3: Ale teď hubky, hubky, z postele a cvičit.
1: Tak cvič taky jednou aspoň. Zacvič si taky trošku. No, praže.
3: Obě dvě paže před sebou. Počkejte, trošku se vytáhněte v kyčli.
1: Jo, to bych
3: dosáhnout.
2: Vytáhni se.
1: Ajte, vytáhnu, jo.
2: No proto.
3: Skrčte levou paži s loktem stranou, takže odorovně s podlahou. Pořád ještě napnete ji zpět. To tež bude dělat levá paže. Zkusíme to takhle rychle.
1: Tak.
3: Skrčit.
2: Skrčit, napnout. Skrčit.
3: Jedna paže.
1: Rychlý, ano, to je rychlý.
2: Jedna paže, druhá. Rychle přijelej,
1: nech toho nebluvat, cvič.
2: Ale mlíko.
1: Mlíko.
2: Já to nejsem.
3: No nejsem. Jedna paže, druhá paže.
2: Zuby.
3: Rychle se vrací dopředu.
2: A kam zdala ty moje?
1: Máš tam levo.
3: Tak jen pokračovat.
2: Hej, pokračovat máš, dělej.
3: Kyčle povolili, už to vždycky se malí
2: dobře. Už prej kyčle povolili.
1: No.
2: Ty to máš povolený furt, volek živa.
1: Prosím tebe.
3: Zluboka, odjednete.
1: To si
3: nikdy, nikdo nelitujte.
1: To teda ne.
3: Který věnujete rannímu cvičení.
1: No, slyšíš to, ty troubo.
3: Bude platit to naše.
2: Hele, už pozdrav, to vypni.
3: Zdraví a dobrý den.
2: Rozbil hubu.
0: Dveře domácnosti Joudových se zavřely a Marie Joudová vykročila do nového.

0: jestli pak mi to Květa dneska řekne, že jsem povrchní. Včera mi to tak vpálila mezi dveřma. Prý Marie, jsi povrchní a já nevěděla, co mám dělat. Celou noc jsem nespala. Je to zvláštní den. Proč zrovna já bych měla být povrchní? A proč vlastně ne? Celý život jsem byla povrchní a teď bych měla jít do hloubky? Najednou?
1: Pane Stromu, co tohleto je? Tak pojďte pořádek, co vaše madre zmaté, každý den tohleto.
2: Teď je za pár dnů železná neděle.
1: No, tak den co den tohle?
0: Je středa, 7. června, 7 hodin ráno. Ve stejném městě se probudil o 10 minut dřív jistý Karel Krátký. Jeho ráno probíhalo úplně jinak. Byl sám. Marie kráčí na tramvaj. V refíži stojí i Karel. V této chvíli vypadají, jako by se neznali. A mají pravdu. Opravdu se neznají. Karel po chvíli nastoupil do 20, Marie do 14. Oba jedou za prací. Karel však na Marii zapůsobil hlubokým dojmem. Je to námořník? Asi ne. To by měl kolébavou chůzi, jako námořníci mívají. Nebo alespoň záchranný pás. Ačkoliv, že by to byl diplomat, že by jezdil s pasem do celého světa, nebo speleolog. A co, když je to spisovatel? Ale to by čet kmen. A Marie jako každý den i dnes si jakoby náhodou zapomněla koupit jízdenku. A jako každý den, tak i dnes nemohla perforovat.
3: Revize jízdenek.
4: Děkuji.
3: Revize jízdenek.
5: Revize. Odznáček máte?
4: Podívejte si to, každé mi byla to jízdenka.
5: Podívám na odznáček, zase bych ráda viděla.
4: No prosím, odznáček. Podívejte se.
5: Jo, je to tam. To bude moment. Já to mám tady. Vždycky po ránu dělám nákupy, to vidíte, já se pak nedostanu, celý den jsem zavřena. Ty kukání u nás.
4: Pani, to mě nezajímá.
5: Slova projektu.
4: No, spěšte si, já nemám jenom vás, já musím zrevizovat půlku tramvaje.
5: No, teď mi to je. Jogurt! Je na šatech. Příchutí, no, příchuť na šatech.
4: Pani, máme ještě jeden vůz. I ten musím zrevizorovat.
5: To jsou dva vozy tady, koukám, víte, no jo. Vždycky jedou dva, někdy jezdí jenom jeden, dneska zrovna dva jedou. Tak se zatím vlezte do toho druhého a zatím to najdu a tak.
4: Ale to mě nemusíte říkat, co já mám dělat a co nemám dělat. No, no, dobře, co je mojí povinností, paní, hledejte.
5: Podržte mi to tady.
4: Já vám nic držet nebudu. To není mé náplní práce. Ukažte mi platnou jízdenku.
5: Se snažím ukazovat vám.
4: Nebo občanský průkaz.
5: Každý viděl, že jsem tady přece. Každý dom trošku soudnej člověk viděl, že jsem tady píchla, když jsem vešla. Já hnedka přece nemá cenu tu korunu dám vždycky, ne?
6: Jedině tak zhruba mám, paní.
4: Když se mi dovolá vědět svědku, já chci po vás platnou jízdenku.
5: No teď povídám, že ji hledám, pane.
4: Čekám.
5: No, tady. Tady, je to ona.
4: Kožte? Tak? Ne, to není ona.
5: Co to je?
4: To je los.
5: A je, s taťkou.
4: Stále čekám, paní.
5: Nemám brejle, tak se. A co je tohle? To bude určitě ono, takový dlouhý.
4: Ne, to také není ono.
5: To není ono, co to je toto?
4: Každé? No jim to mě nezajímá.
7: Konečná,
5: no konečná, no. Konečná, já jsem přijela 3 stanice. Kvůli vám jsem přijela 3 stanice.
4: Podívejte se, paní, já jsem taky přijel, kvůli vám. Já chci po vás okamžitě platnou jízdenku, nebo občanský průkaz.
5: Jdete s tím pokoj.
4: Kam jdete?
5: Já už jsem měla být dávno úplně někde jinde.
4: Podívejte se, vy mě neutečete, paní. Já vás budu sledovat. Budu vás sledovat tak dlouho, dokud z vás tu jízdenku nedostanu.
0: Jako každého dne i dnes byla Marie zoufalá. V zaměstnání měla být již 10 minut. A zatím byla daleko. Na konečné. Nezbývalo než opět stopovat.
4: Ale jistě, paninko, pojď se.
5: To jste hrozně laskav. Můžu dopředu nebo dozadu, jak chcete, jak?
4: Jak chcete vy? Dopředu, no. Jestli chcete.
5: No, to je se do smrti. Co? Děkuju vám moc, vy jste mě vytrhl ten teda.
4: Tak jdem?
5: Jdem. Jestli prosím vás jedete tím směrem, já pracuji u toho nákupního střediska Vochočín.
3: Náhoda.
5: Jo?
3: Přesně tam taky je.
5: No tak to je klika, to vám povím. To mám štěstí. Já jsem ráno jela, měla jsem takový problém, víte, já jsem přijela v tramvaji, protože tam byla revize, já jsem hledala tak dlouho lístek, a jsem přejela, no, to je taková nepříjemnost, tam vznikla, lidi koukali, to víte, lidi jsou žhaví na ty věci.
3: Dovolíte?
5: No.
3: Zařadíme rychlost.
5: A jistě, to si...
3: Dávám trojku.
5: Jo! To je divná trojka tohle.
3: Tak dám dvojku.
5: To je taky divná dvojka. Náš taťka řadí úplně jinak. Teda to, počkejte, já jsem tak... Já vám asi překážím, ne?
3: Ne, vůbec ne.
5: Já jsem myslela, že tak se jako...
3: Zařazuju.
5: Ještě musím dneska nakoupit. Já jsem nechala vždycky sedělám seznam. Víte, po ránu sedělám seznam, co všecko musím. Já jsem to dneska takovým tom fofru nechala celý doma. Já jsem to nestihla. Já mám prostě jenom jedné ruce, jak se říká, že...
7: Marie se vybaví znovu obraz Karla, jak stojí na revíži.
5: Jak vypadal? Tak nebyl ani starý, ani mladý, a hlavně nebylo na něm vidět ráno. Ano, že je ráno. Víte, on byl, jakoby celou noc nespál, ačkoliv byl tak vyspalý. Já se třeba ráno probudím a jsem otrávená. On šel, jakoby nemusel spát. A měl takový vohinky ve očích. To já vždycky poznám. Takový, víte, dřív měli vždycky ty, co mládí vedle pionýrský tábory. To jsou ty, co mají ty vohinky ve očích.
3: Divný. Mám asi něco s motorem.
5: Ale to je to...
3: Tam.
5: A prosím vás, teď byste to pořád jelo?
3: No, vidíte, najednou to nejede. Nevyznáte se v motorech?
5: No to já tohle to ne, teda ten motory, na to je náš taťka.
3: A v čem se vyznáte?
5: No tak já kletu na stroji, jak datel.
3: Jako datlík?
5: No.
3: Jako datlíček?
5: No tak moc, tak
3: zaťukejte. Takhle, čuk.
5: A kde zajde, takhle?
3: A, B.
5: Co to děláte tohleto?
3: Čukám.
5: Vy máte tak divný oči teďka najednou. Co je?
3: Cítíte?
5: To je ta chemička, že jo?
3: Příroda.
5: No já už to dneska nepoznám, ono to je stejný. My máme zahrádku u Mníšku.
3: Já mám taky zahrádku.
5: Kde?
3: Na střeše. Vidíte ten puntík?
5: Prosím vás, pusťte mi to ruku.
3: Zmáčkněte si ten puntík.
5: Co to udělá?
3: Zmáčkněte si.
5: Ne, to něco udělá.
3: No?
5: Ne. Je to... Je! Ono se to celý povalilo, ta sesle. Co to děláte?
3: Ležíte.
5: No jo, ale...
3: Vyležíte.
5: Počkejte, nechte toho. Já... Ne, to... Co to blázníte tohle? Nedělejte to. Já mám po ránu jiný starosti. Já musím do práce. Já už tam měla půl hodiny bejt. Prosím vás. Ne.

0: Čekám. Čekám.
1: Když se Marie vzpamatovala a upravila se, zjistila, že auto je pryč. Nezbývalo než jít pěšky, jako každé ráno. Marie šla přes staveniště, kde se stavěla školka. Přitom si vzpomněla na nedávný výstup se svou dcerou Blankou.
2: Co je s tebou, Blanko?
3: Nic.
2: Jedla jsi něco?
3: Jedla.
2: Co jsi měla?
3: Nic.
2: Tak jedla jsi nebo nejedla?
3: Jedla.
2: Tak už nebudeš večeřet, ano?
3: Hele, mami.
2: No co je?
3: Ale ne.
2: Tak se vymáčkni, Blanko, co je?
3: Je něco k jídlu.
2: Já se tě ptám, a ty jsi jako bláznivá, prosím tebe, tak jsou tam včerejška ještě ty karbanátky. Jak je přivezla teda Karla vozí vždycky ve čtvrtek. No tak co je s tebou? Lukáš, podívej se na mě.
3: Co je?
2: Ne, nic, já jsem myslela, že jsi nějaká taková. No jsi bledá taková celá.
3: Ale ne, jsem se ti zdá.
2: Kroužky pod očima máš.
3: Kde?
2: No takhle.
3: No prosím tě.
2: Taková nějaká.
3: Podívej na sebe, ty.
2: No jo. Co je s tebou?
3: Hele, mami. Já se vezmu ten karbanátek.
2: Tak chceš ho ohřát, nebo ho budeš jí studenej?
3: Hele, mami, prosím tě. A to je jedno, ohřátej nebo studenej.
2: Tak jak chceš, já mám práci, já jdu práci.
3: Mami.
2: No tak co zase?
3: Zastav se, prosím tě, v tom schonu.
2: No tak, Blani. Blanko. Svěř se mámě.
3: Budeme jíst.
2: Ne, já už jsem jedla v závodce. Blanko, už jsem se tě kolikrát chtěla zeptat. Máš nějakého chlapce? Mně to můžeš říct. Jsem tvoje máma. Mě se ptala totiž Kazdová odvedle, jestli už jako tak jsem nevěděla, co jí mám říct najednou, tak jsem...
3: Tak nejradši bych, aby to byl chlapec.
2: No, tak se s někým seznám. S nějakým chlapcem. Tady okolo jich je, že jo... Já si myslím, že by si našla nějakou známost. Jsi pěkná.
3: Když holčičky jsou taky pěkný.
1: Ale prosím tebe, Blanko.
3: Co?
2: Ta od Kazdový odvedle má už takovou hezkou známost půl roku. No, mě už to určitý Kazdový přišlo takový hloupý, já nemám co říct. Tak už máš něco.
3: Se těším, že to bude kluk.
2: Kluk? No jo, to nespadne z nebe, milá zlata. Kluk. Nejdřív musíš mít známost, a pak to bude kluk, nebo holčička, nebo dvojčka. Blanko. Blanko, kolik ti je let?
3: 17.
2: 17? Já tě měla ve 22, ještě jsme tě ani nechtěli, no to je dobrý tohleto. No to, Blanko.
3: No co, no já to budu mít teďka 17, no.
2: Ty budeš mít.
3: No kluka nebo holku.
2: Blanko. Co pak to jde? Známost.

0: Ninko Tancer, tady se dělá hlubinej prd.
1: Hlubina.
2: Marie byla otřesena. Proč jí pořád to slovo hlubina vadí? Proč jí vadí lidé? Proč jí vadí svět?
3: Že by Květa měla přece jen pravdu? Ne.
2: Musela tu myšlenku zabudit. Pryč od staveniště, jenom dál.
3: Dál? Ne, nejsem povrchní. Přece chodím do divadla. Dívám se denně na televizi. No vlastně fakt je, že v divadle jsem dlouho nebyla. Ale chodím. Někdy chodím. My přece nežijeme špatně. My se celkem snažíme nějak žít. Aby to nějak vypadalo. Občas jdu na operetu. I s manželem. Ten sice vždycky usne, ale to nevadí. Hezky chrupká. Máme doma 4 knihy. Ne, 5. Teď jsem dostala k Vánocům. Zamrla jsem žila v Hlubočepích. Občas i vypnu televizi, když nám vypnou proud. Na Hluboký. Na Hluboký jsme byli s manželem na dovolený. A mě pak budou říkat, že nejsem hluboká. Že jsem povrchní. A to mě bude říkat nějaká Květa. Moje nejbližší kamarádka.
2: Mezitím Karel, kterého Marie jen letmo poznala na zastávce tramvaje číslo 20, otevřel první šanon v kanceláři závodu Chabeza na Smíchově a začal psát na stroji.

0: dresu měl a určitě uměl spoustu jazyků a byl charakter. A určitě neměl hluboko do kapsy. Když mě oslovil, tak jsem měla pocit, jako by mluvil celý svět a ne on sám. Bylo to takový, já nevím, takový nádherný. Jako by se mi to jenom zdálo.
1: Marie zatím kráčela dál po sídlišti a náhle si vzpomněla z nepochopitelných důvodů na Zdeňka. Zdeněk byl její tajný milenec. Co asi dělá? Zdeněk dělá v manželské a předmanželské psychologické poradně. Jeho ordinace je blízko. Že by zašla? Už měla být dávno v práci, ale když už je tady. A jako každý den rozhodla se po té epizodě s dvouválcovým řidičem vstoupit do Zdeňkovy ordinace. Musí. Nemůže si pomoct.
2: Ano.
0: To jsem já, Zdeňku, mohl?
2: To jsi ty. Mávě. No pojď dál.
0: Děkuji. Neruším.
2: Ne, nerušíš. Posaď se.
0: Děkuji. Opravdu tě neruším?
2: A opravdu mě nerušíš.
0: Já si připadám, jako by tě trošku rušila.
2: Ale jde pak, Marie.
0: Máš asi práci, viď?
2: No, mám práci, ale nerušíš mě.
0: Já mám pocit, že tě trošku ruším, Zdeňku.
2: Ale vůbec nemám je. Tvůj pocit je naprosto mylný. Kdybys mě rušila, tak ti řeknu, že mě rušíš, ale ty mě prostě nerušíš.
0: Já na tobě vidím, že tě ruším.
2: Ale co bys na mě viděla? Vypadám naprosto normálně. Vypadám jako každý druhý den.
0: Ne, Zdeňku, ty nevypadáš normálně.
2: A prosím tě, mám je, co? Já ti prostě říkám, že mě nerušíš a tě to, no prostě.
0: Já si ruším.
2: Ale nerušíš mě, mám je. No, no tak, mám je, uklidni se, no tak.
0: To
2: no.
0: Jsem chtěla slyšet.
2: Kojitko.
0: Uděláš mi kávu?
2: Kávu, no samozřejmě, že udělám kávu.
0: Děkuji ti. Já se zapálím.
2: Jistě. No víš,
0: děkuji.
2: Zapálím.

0: Cože?
1: Zase.
0: Zase? Kdy?
1: Dneska ráno.
0: Kde?
1: Na tom stejném místě, pořád dokola.
0: Šoféra?
1: Zase šofér.
0: To snad není možný.
1: Dvojku, potom jedničku. Tak.
0: Jakou dvojku? Takovou
1: ale
0: jedničku? Prosím tě, Maloje, vymysli si něco originálnějšího.
1: Já už nemůžu.
0: Tohle mi říkáš léta a léta a zaplať pambu léta nic. No.
1: Zdeňku, já tě strašně potřebuju.
0: No, dobře.
1: Já tě potřebuju hrozně, já ti chci říct, jakože já už nechci. Já nechci, aby to bylo natajno. Já chci, aby to celý svět věděl.
0: Co?
1: Že se máme rádi.
0: Tak počkej.
1: Ne. Já chci, aby to všichni věděli. Já to vykřičím na celý svět, Zdeňku. Já se rozvedu.
0: Ale,
1: já jsem si to rozmyslela, já už nemůžu žít dál s tím.
0: Prosím tě, Maria.
1: No,
0: my jsme tady sami, pomílej. No tak. Vedle je takový hubáček. No.
1: To je ten hubáček?
0: To hubáček je vedle. No co?
1: To neznám.
0: Dobře, tím líp. Maria, prosím tě. Co nejnaléhavěji tě prosím.
1: Já už s ním žít nemůžu. Nejde to.
0: Maria, musíš být trpělivá a statečná.
1: Já už byla 10 let. Nemluv se mnou jako s pacientkou, jsem úplně v pořádku.
0: Podívej se, Maria.
1: Já jsem férová ženská.
0: Uklidni se. Nemáš na to léta, Maria, aby ses mohla ozvést.
1: A kdy ty léta budou, Zdenko, kdy?
0: Počkej ještě chvíli, neboj se, Maria. Počkej.
1: Zdenko, to nejde. Ty to mučivý.
0: Není vhodná doba.
1: Kdy to bude?
0: Mavie.
1: To jsme říkala včera. Já jsem náhodou včera požádala o rozvod. Co je, Zdenku?
0: Nic. To je wog.
1: Co?
0: Wog.
1: Už ti přestávám rozumět.
0: To je jako z kafe, wog. Kam si to dala?
1: Co?
0: Na chlevou Prahu.
1: Na Prahu 1.
0: Kdy? Včera?
1: Včera. Já už nemůžu.
0: Co budeš dělat, až se dáš ozvést?
1: Já nevím, jak by ti to řekla, ale já chci žít jinak. Hloubš. Musím změnit život. A Zdenku, s tebou ho změním. Budeme strašně číst. Budeme se milovat.
0: Pomeň, Marie.
1: Pořád číst.
0: Já musím za jedním svým kolegou.
1: Marie. Milovat. Budeme se milovat.
0: A ty mě trochu zpamatoval. Víš, Marie?
1: Číst.
0: Já musím za jedním svým kolegou.
1: Milovat. Milovat. A číst.
2: A zatím Karel Krátký znovu založil papír do psacího stroje a začal psát.

0: pánové.
1: Neuším.
0: Nic, dobrý, pojď dál. Zrovna tady dokončuju tu kudláčkovou, víš, ta hysterie. To je zajímavý případ, člověče, už měsíc na tom dělám. No nic, posaď se, kolego.
1: Děkuju.
0: Co je s tebou? Jseš nějakej divnej?
1: Nic, to je dobrý. Neuším tě.
0: Ne, vůbec ne. Co ta atestace, jak ti dopadla?
1: Na to teď nemám myšlenky.
0: No jo, a co fotbal? Půjdeš si začutat? Čut, čut, co?
1: Možná půjdu, možná ne.
0: No, tak co je s tebou?
1: Hele, podívej. Víš, ta moje.
0: Která? Jo, ta tvoje. Tak o co jde?
1: Tak ta moje mi člověče teďkon sdělila, že se vším končí. Že teda jako dává žádost o rozvod.
0: O rozvod?
1: Přesně tak. To mi řekla.
0: Kdy?
1: Dneska.
0: Dneska?
1: Dneska mi to řekla. Teď. Před chvílí.
0: No, teda pozdrav pámbu. No a co dál?
1: No, co dál? No, prostě to podala, jakože chce se mnou žít. To ti řekla? No, neblbni. No, neblbnu. Nevím teď, jak to mám řešit.
0: No, podívej. Zhřešit? Aha.
1: Ne zhřešit, ale řešit.
0: Tak to řekni rovnou, ty jsi zhřešil a teď nevíš, jak to máš řešit. Podívej, to jsou věci, které nás právě obklopujou. Jistě, že to nemusí být vyloženě tedy jako antagonistický.
1: To máš pravdu, to nemůže být vyloženě.
0: Jo, a můžu ti poradit tedy, že skutečně těchto případů máme plno.
1: To vím sám, to mě nemusíš říkat.
0: Podívej se, de facto, dalo by se říct, že tyto problémy, já vím, že tyhle problémy nás obklopujou, tak proti nim musíme čelit tak, že by se člověk měl oblnit.
1: Ale to já vím taky, ty to taky ladím, já si pořádnou ladu.
0: Tak proč za mnou chodíš?
1: Aha, no to máš pravdu, ty seš vlastně jako já. No, tak naschle.
0: Chápej, kolegáčku, co ti mám poladit, když ty všechno víš. Já ti můžu poladit jenom, co nás učili. Vždyť jsi se mnou chodil do ločníku, ne?
1: No jo, takže vlastně to je nesmyslná debata.
0: To je nesmyslná debata, kolegáčku.
1: Já si teda poladím sám.
0: Buď tak hodnej.
2: Blbec. Smíchovské kanceláři vytáhl další šanon. Marie rozmluva s Milencem, psychiatrem, hluboce ranila. Šla po sídlišti, ale domy byly tak stejné. A najednou se z nich stál nepřehledný labirint a nevěděla, kudy kam.
3: Vždyť tady přece musí být nějaká cesta. Vždyť tady přece musí být nějaká cesta.
2: Tom ho potkala. Šel vzpřímený pěšky. Potichu si zpíval. Oslovila ho.
3: Prosím vás, já mám takovou prosbu. Já jsem se tady tak zamotal, já to tu moc neznám. Nevíte, jak bych se dostala tady z toho labirintu, samý domy, všecky stejný a...
4: Cože,
3: já...
4: promiňce, malinko jsem byl mimo. O co go?
3: Škod!
2: Před ní stál živý a zdravý národní umělec Karel Gott. Tak to byly fámy, že umírá. Pomyslela si Marie a bylo jí náhle hezky.
4: Já teda, paní, nevím, co hledáte. Já se sám tady také těžko orientuju.
3: Gott, na sídlišti, Gott. A kde máte vůz?
4: No co je právě, co já ho nemůžu najít, madam. Nechal jsem ho někde tady na sídlišti.
3: Tak vy taky hledáte?
4: Taky.
3: Tak hledáme spolu, pořád něco hledáme. Já, víte, třeba doma, když mi ten můj Karel, ale to je něco úplně jiného, to se nedá srovnat, vy a můj Karel. Milostivá, třeba něco zašantročí, já jsem...
4: Milostivá, kterou ulici ráčíte hledat?
3: Já hledám, jak se dostanu ven na tu výpadovku, mistře.
4: Tak počkejte, teď jsme tady.
3: Tady.
4: A výpadovka, moment, jo, by měla být tam.
3: Ano. Ne, počkejte, tam není. O tam tu jdu.
4: Tak zpět. V tom to není. Moment. Vylučovací metoda.
3: Ano.
4: Celý ten směr vypouštíme.
3: Ano.
4: V tomhle směru jdu já.
3: Jdete vy, ano.
4: Tam to ovšem není. To znamená, že zbývají pouze dva směry.
3: To je úžasná logika.
4: Moment. Ano. Tímhletím směrem, ne, počkejte, milostivá paní, tímhletím taky ne, my na to přijdeme, moment, co bude tenhle směr?
3: Tam?
4: Tam.
3: No, tak já půjdu s vámi, jdete tam taky?
4: Tam?
3: No.
4: Tam já nejdu.
3: Tak já nevím, co budu dělat.
4: Já to zkusím, tudyhle.
3: Ale ne, tam nic není, tam jsou domy.
4: Aha, no, no. Tak tady jsou všude domy. Milostivá.
3: Já koukám.
4: Tak co, co budeme dělat? Počkejte, no, zkuste jít tudy a já půjdu tudy.
3: Tudy. A kdybychom se nesešli, tak jsme šli dobře.
4: Tak, no, to znamená, že no, oba dva jsme našli, co hledáme.
3: Ano, výpadovku.
4: Vy svou výpadovku, já svůj vůz.
3: Tak, tak vždycky dovedete tak poradit, mistře. A prosím vás, ještě můžu podpis.
4: Samozřejmě, prosím.
3: Já mám někde pak, i vy máte fotku dokonce. Barevnou.
4: Prosím.
3: Děkuju.
4: Tak, so bye bye.
3: Já si vás hluboce vážím.
4: Mrám, že jste tu vy. Očima sněm zaváte. V duši má chladný stín. A dám pouchem srdce.
5: Revize jízdenek.
3: Už je tu zase.
5: Revize jízdenek.
3: Honem pryč.
4: Tak moment, jízdenku nevlastním, neb vlastním svůj vůz. Ale támhle ta madam, která se vám vzdaluje cirka 3-4 metry za sekundu, mám pocit, že silně bude potřebovat městskou hromadnou dopravu. Tak zbohem, revizůrku.
6: Však ty taky jednou pojedeš tramvají.
2: Karel Krátký mezi tím vytáhl další list papíru a začal psát.

0: Co ještě může být? Možná mistr tance. Má takový taneční krok. A dva, tři. A tu otočku, jak udělal za tou tramvají. Nebo že by to byl kosmonaut. Ale neměl skafandr. A já jsem přece viděla našeho Remka. A ten měl skafandr. Nebo že by to byl ten... Ne, to určitě to... To bude ten, který dělá hrozně důležitou práci. Jako někam přijde, řekne buď ano, nebo ne. A všichni to udělají.
1: Mezitím se někde někomu narodilo dítě.
2: A je to chlapeček, maminko.

0: dobrá parta stavbařů, na dobrou svačinu, do místní restaurace, na dobré.
1: Hele, buchta! Prosím vás, nechte si toho.
2: No jo, ta teda je.
1: Puste mě, uvolněte mi cestu.
0: Bylo už k polednímu. Marie si říkala, už tam budu, už tam musím být. Ale v tom ji zarazil cestu člověk, kterého jakoby od někud znala. A pak si ho konečně vybavila. Jarda Drmla, sextán. Jakoby ho neznala.
3: Je, seš to ty?
4: Ahoj, nazdar, přeji hezký den. Jsem rád, že tě vidím ještě před polednem.
3: No, to je náhoda. Tak co děláš? Vůbec o tobě neslyším. Seš to ty?
4: Jsem to já, ano, jsem to já. Možná, že tě to překvapí, ale můj hlas si asi někde slyšela. Přemýšlej.
3: Slyšela jsem, když jsme přece spolu chodili do třídy.
4: Ale ne. Jistě, ale nicméně nepřipomíná ti můj hlas ještě něco výrazně jiného. Dobrý den, vysíláme zprávy. No?
3: Tak to ne, to já vůbec rádio neposlouchám. Ale počkej, já si vzpomínám, na škole si četl přece vždycky do rozhlasu zprávy, školní zprávy, to vím.
4: No a potom, co po škole?
3: No, co vlastně děláš teď?
4: Pip, pip, pip, pip. Tohle dělám. Celý život a práce mě těší, to ti mohu říct.
3: A co to je to pip, pip, pip, pí?
4: No přece, musím ti to tak prozradit. Já hlásím v rozhlase.
3: A už si vzpomínám. Ty děláš něco s tou morzovkou?
4: Ne, jsem hlasatel.
3: Ne.
4: Co pak to nepoznáš na mém hezkém tembru?
3: Drmlo, ty?
4: Tobě nic neříká konec zpráv, četl hlasatel Jaroslav Drmla?
3: Aha.
4: Teď to říkám obden.
3: Tak to seš ty, ten Drmla.
4: Ano, Drmla.
3: A co jinak děláš?
4: Hlásím.
3: No dobře, ale co jinak?
4: No, co dělám? Před 5 lety jsem se oženil, pořídil jsem si pěknou a příjemnou ženu v pěkném a příjemném bytě na sídlišti kousek za Prahou. Uh-huh. Máme 2 hezké děti, Marcela a Petru. Uh-huh. Děvčeti je 7, chlapci 9 let.
3: Už 9.
4: Nedávno ovšem došlo k malému konfliktu, protože Věra, moje žena, si zapomněla v obchodním domě tašku. Samozřejmě, že to svedla na mě, ale byla to vyložená hloupost, neboť já jsem s ní v tom obchodním domě nebyl. Marcel s Petrou jsou zatím na horách, vrátí se koncem týdne. Babičce, která byla dosti nemocná, se stav velice zlepšil, takže možná už příští týden bude Marcela a Petru hlídat. Konec zpráv.
3: Drmlo, můžu tě vypnout?
4: Ještě malý moment a můžeš si mě poslechnout na stanici Praha a večer na stanici Hvězda.
0: Ale to už Marie Drmlu vypnula a šla dál. Myslela teď na úplně jiné věci. S hrůzou zjistila, že už je 12. Zas jí to do práce na 7. nevyšlo. Ale musí tam jít. Kdyby tak byla dovolená. A v tom si vzpomněla na své první postpubertální prázdniny.

0: to jsou fakt štípoty. Já bych fakt měla něco dělat. No ale co? To bych zase musela dělat. A zase bych dělala, tak... To bych vlastně musela dělat. Nemohla bych dělat, co se bych chtěla dělat. Zoufalý. Už to nebaví, to je taková nuda. Já, kde já to ležím?
1: Hlášení místního rozhlasu.
0: Můžu to sahrat.
1: Na zítřejší dně se připraví traktory 12, 13, 14.
0: Co to je?
1: Případně
0: jiný. Já to něco mám.
1: Soudruh
0: no, Rambousek to snad není možné.
1: Se dostaví upadně. Do výkupny kože. Večer je v kulturním domě
0: zábava.
1: Účast nutná. Konec.
0: Tak nevím, co mám dělat. Mě tak nebaví zoufalé. Já si lehnu na bok.
2: Tenkrát nadělala Marie tátovi hodně starostí.
3: Veliký malér, člověče, no jo, no jo. Já nevím, jak z toho. No, 14 nás odjelo. No, jenom 13 se nás vrátilo, no já vím, to je ta situace, člověče, to... Moment. Ano, dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den, vy jste kdo?
4: Já jsem Jouda od Marušky, co byla s váma na táboře.
3: Aha.
4: No.
3: Už je to tady. Ahoj, ahoj. Pak ti zavolám. Ahoj.
4: Můžu na chvíličku?
3: Můžete.
4: Pane instruktor.
3: Jo, prosím.
4: Jo, děkuju, já si tady... Nezdobte se, že vás takhle večer otrávuju, ale vidím, Saš, jdu okolo, že vidím, že svítíte, tak
3: se no, jo, no,
4: zajdu.
3: Jak tak se máte?
4: No to víte, no tak jak se mám, tak... Práce a zase práce.
3: No jo, tak jste si odfrk, že jo?
4: No, takhle, proč jsem
3: sami tady? Teď, že jo?
4: No, sami jsme zatím, holka, to je právě proto za váma jdu, pane instruktor. Víte, ona, všichni se vrátili před týdnem, že jo? A naše Maruš zatím se z toho tábora nevrátila. Tak jsme říkali, už jsme trošku nervózní, že jo? Když to bylo druhý, třetí den, jsme říkali, ale to by, ne, to, ale teď už, jako mamka říkala, tačku, běž tam, zeptej se, že jo? Tak ne, že bych vás chtěl otravovat, že jo? Ale jako je mi to už divný.
3: No, no tak to víte, no, co znamená týden, že jo?
4: No jo, to znamená celý život, jo?
3: No,
4: tak holka, já jsem byl proti, aby jela na ten plavecký tábor, víte, já jsem říkal ne, ne, ne, a ona, že jo, že tam má kámošky a že tam budou blbnout, znáte to, no holka, to víte.
3: No jo, to jste měl být důslednější v tomhle. To.
4: A co pak, prosím vás, můžete takovým mláděti odporovat?
3: Bývalo by to dopadlo jinak.
4: No, tak hlavně, že si zablblí.
3: No jo, to si zablblí až moc.
4: No jo. Tak jako mě by zajímalo, kdy holka přijede, jestli mě můžete dát nějakou instrukci, jestli ten instruktor, jak se říká.
3: Co? No, no. No, tak jste byli sami, co jste dělali, nebylo to lepší takhle? Že jste si odfrkli?
4: No, víte, tak první dva dny, jo, ale pak se nám začalo stejskat. Pane instruktore, tak ty znáte, kdy to je holka k zulíbání, že jo?
3: No, no, no tak... Nic, nic.
4: Takový pobledlej. Ne, víte, co vám budu říkat, my jsme dlouho nemohli mít, no jo, až nakonec dověs je vůbec můj, ale mám rád, jako kdyby byla vlastní, jako kdyby byla vlastní, pane instruktore. Ježišmarja, hodí si už neodvyknu, to vám řeknu. Co s váma je? Nějak pojď. Tam tady nějaký horko, že ho se potíte. Tam.
3: Pane Udo.
4: No.
3: To je situace.
4: No, situace je všude, to je všude rozhašené, až to ty noviny, to je všude. Všude, západ, východ, svůj se to mele. To víte.
3: Kolik je vaší paní?
4: No, paní je už, no, 50 na krku. Nemyslete, vypadá pěkně, ale to ona zase udržuje.
3: Jo, jo.
4: Ona chodí do toho. Kosmečáku, jak říká jednou za půl roku a vždycky to vypadá.
3: Zrovna nedávno jsem četl, že...
4: Co?
3: V nějakém časopise, že snad 60 letá, si představte, že porodila teď dítě.
4: Ale to my bychom už nepávět. Ono by se to vypipila, víte, jak se to vypipila, tak už pak říkáte, dejte pokoj už. Taky se nazlobila, holka, že jo. Taky má svou hlavu, ona je po manželce, manželka taky, to je tvrdohlava, je. Tak prosím vás, kde je, ať, nebo aspoň, ať nám teda napíše, jestli máte na ní
3: no,
4: spojení nějaký,
3: už,
4: víte, aby nám dala vědět.
3: To už asi těžko napíše.
4: A co to je, jako nebo?
3: Ale nic, nic, to je situace. Moment, já se napiju.
4: Počkejte, to je ocet.
3: To nevadí.
4: No, počkejte, ale vy jste, Pane inštruktor, tak mi řekněte do očí, co se stalo, nebo co jako zatovala se tam, nebo co jako...
3: Klidu, pane Joudu, uklidněte se, jenom abyste byl v souvislostech. Podívejte se.
4: Prosím vás, jdete mi taky trošku do očí.
3: Znáte Sázavu?
4: No tak já ji moc neznám, já jsem neplaval nikdy moc.
3: To je velice krutá řeka.
4: No jo, a... to je svinstvo. Myslím ten ocet teda.
3: Jo, jo. Slabý neplavec. No. Nemá absolutně žádnou šanci.
4: No to ne, holka teda trošku jako tu čubičku, že jo, jako...
3: No tak ona právě vůbec neuměla žádnou
4: čubičku. No trošku čubičku uměla.
3: Neuměla. Ale jo, to byste to... musel vědět, neuměla žádnou čubičku, prosím, pane Udo.
4: To učil.
3: No tak se to naučil pěkně blbě. Kdyby si to pořádně naučil, tak tady mohla být.
4: No, počkejte, nechcete říct,
3: že jste... To povídám, ne, říkám, že by tady mohla teď být.
4: No, kde teda je?
3: No ne, tak já nevím, kde je, ale prostě říkám, že tady mohla.
4: No počkejte, tak kde je moje holka, kde je moje bubelinka?
3: Situace.
4: My tak říkáme, víte?
3: Jak říkáte?
4: Bubelinka. Už od dětství, kde je můj drobeček? Co je s váma?
3: Pane Hudo.
4: Pane instruktor, co je s váma? Vy se potíte, vy tady takový horko není.
3: Sázava má velice krutý spodní vejry, rozumíte? Velice krutý.
4: Vejry, jaký jsou vejry, prosím vás, kde je moje boubelinka?
3: Vše boubelinka, no já nevím, no někde tam prostě... Prostě se stalo, že najednou...
4: No, no tak co je?
3: Přišel vejr nějaký, nebo já nevím, prostě boubelinka, nebo...
4: No a co tak... Vy jste celý třesete pro Boha, tak co se stalo? No tak co se stalo?
3: Pane Udo, klid. No prostě...
4: Co se stalo s naší boubelinkou?
3: A to si se stalo, že si pomýlili, nechytejte mě tady za krk.
4: Tak co je?
2: To jsou ty proudy.
4: Ty proudy, no jo, to je ta puberta, víte, mládí. Holka se nikam zatoulá. No prosím vás, ale upřímně, byla tam...

0: Je, to je přízrak.
1: Ahoj, taťko.
0: Marie, Boubelinko, ty žiješ.
1: Co bych nežila?
0: Teď jsme slyšeli tak strašnou zprávu od tvého instruktora.
1: Jakože jsem se vdala, že se Rudla se mnou oženil, a co?
0: Ale ne, něco s nějakýma proudama.
1: No to jo, šla jsem s proudem.
2: Ano, tenkrát nadělala Marie svým rodičům hodně starostí. Mezitím Karel Krátký založil do psacího stroje další papír a posléze ho zmačkal.

0: malinko mě připadalo, jako by to tolik věděl.
1: Marie byla na konci svých sil. Říkala si, musím dorazit do práce. A šla dál, dál sídlištěm. Věděla, že tady, jako vždy, čeká autobus 178. Šťastně se rozeběhla. Konečně za půl hodiny dorazí, bude tam. A potěšilo jí, že autobus asi neodjel, protože u stanice stálo asi 20 lidí.
2: Upozorňujem, že autobus 178 má odluku a místo něj jezdí autobus 136. Ten ovšem jezdí pouze na stanici Strašecí a pak musí cestující použít náhradní dopravy pěšky a po 50 metrech je čeká další spoj označený variabilním symbolem X, který se vrací na výchozí stanici, odkud budou cestující kvadlovou dopravou dopraveni na stanoviště taxíku, které zase dopraví k přívozu. Upozorňujeme cestující, že ve vozidlech taxislužby platí jízdenky MHD. Přívoz cestující dopraví na pravý břeh a posléze místo 178 jede autobus číslo 175 do Hlubočep, ale pozor, má tam spojku, která jede až do Jinonic. Upozorňujeme, že X4

0: Tak na koho máme teďko čekat?
1: Na přívoz, na přívoz. Ale nejdřív se musíme k tomu přívozu dostat. Kdo teda půjde se mnou na přívoz? Kdo nechce, ať si tady čeká. Já jdu na přívoz.
0: Pozor tady.
2: Já jdu také.
0: Uvolněte to tady.
3: Uvolněte to tady. My jdeme na přívoz.
4: Počkáme, nám něco pojede.
3: Jo, pozor, aby vám taky jednou neujel vlak.
0: Tak pojďte všichni. Pojďte.
5: 50 náhodných cestujících, kteří si říkali přívozáci, se blížila k přívozu. Převozník Mikeš den předtím hodně pil.
6: Tak přívozáci, už jsme tady.
3: Já jsem tak ráda, tak jsem utahaná.
0: Místo X-ky má Y, a zatím jede převozník.
7: Zátelé, počkáme 20 minut, 20 minut.
8: Haló, pozor, tamhle jede. Haló, pane, kam jede?
9: Je tady příliš velký proud. Já nemůžu zapíchnout bydlo.
10: Kdy se dostanu do práce, teď už je odpoledne.
11: Haló, zastavte, tady jsme.
12: To jsou olympionici, ty trénujou.
11: Konečně, už je tady.
9: Pojďte, všichni pojďte, ale opatrně, ať to nepřevrnete.
11: Pojďte, já to
9: musím
11: mázat.
12: Tak se
11: víte, jak se dělá ten...
12: On
13: Uzel!
12: No.
13: Co já vím, já to nikdy nedělal.
12: Já to dělám.
13: Já už měl být dávno v práci.
11: To je vaše noha. Já myslel, že je to cool.
12: To je vůl.
11: Málem jsem vás přivázal k lodi. Opatrně nastupujte! Už se to domácí!
10: Já mám mořskou nemoc.
11: Já? Nejdřív chlapí, pak ženský. Spočítejte se, kolik vás je.
12: Já tam počítat.
11: Počítejte. Jenom patnáct, rozpočítejte se, kdo půjde. Rozpočítat si,
13: já jsem ředitel podniku, já už musím být dávno na druhé straně včas. Já mám důležitou poradu.
11: Jdou mi plavat!
12: Poplave! Já můžu počkat, já jsem umělec na volný noze. Au, už nejsem.
11: Jedeme, vem vás těm!
12: Jedeme!
11: Odstrste nám někdo!
5: Pravice s cestujícími vyrazila na obtížnou cestu.
11: Pozor, vylejvejte vodu, asi se potápíme.
3: Není možné tohle.
12: Revize jízdenek.
3: Děkuji.
12: Revize jízdenek. Revize.
10: Chcete nám radši pomoct vylejvat vodu?
12: To není v mé náplni práce. Revize jízdenek.
0: My se potápíme, kde se kontrolují jízdenky.
12: Kde
0: se něco na kávu?
5: Marie se topila. Konečně poznala hloubka. To, po čem toužila. A čeho se zároveň bála. A najednou to pro něj bylo něco strašného. Zapletá se, neviděla, neslyšela. Konečně vyplula.
3: Nešajte na mě!
5: Stanula na císařské louce. Marie si odechla. Z hloubky je venku. Otřásla se. Její splihlé šaty rysovaly neforemné tělo.
8: Jděte kousek dál, teď jste mi vyplašila rybu. Já tady čekám už 40 let.
10: Kdybyste, pane, věděl, na co jsem já dneska všecko čekala. Teď já sotva dejchám, teď jsem se topila.
12: Já jsem taky čekal na jednu. To jste vy?
10: No, ne. No to jste vy, no.
12: To znamená, paní...
10: Ano, to jste vy, co jsem kvůli vám všecko nestihla, teď...
12: Ukážete mi, paní, dvě platné jízdenky.
10: To je dobrý tohle. Teď na tom převozu nebyla ani

0: možnost, mě řekli, že XK nejede na druhém břehu, že místo toho jede 156 od 1. března, že...
1: To mě nezajímá, podívejte se, byla prostě výluka, nedá se nic dělat, museli jsme trochu zaimprovizovat, ale teď mi ukažte svoji platnou jízdenku, vlastně dvě. Na břehu byl instalován perforovací přístroj.
0: No ale já jsem dala korunu převozníkovi.
1: Čekám. Občanský průkaz.
0: Ale na tom nic nepoznáte. Tam nepoznáte, jestli jsem to já nebo manžel, je to celý promáčený samá šmouha, podívejte, no. Co vám je?
2: Změna. Spad mi do vody odznak.
0: Chudáku.
2: Paní, vzhledem k tomu, že dnes je skutečně výjimečná situace, kterou jsem nepředpokládal, odpouštím vám pokutu 200 korun. Jděte.
0: Jste strašně hodnej.
2: Nechte toho.
0: Vy jste, pane, já se toho. Vám musím hluboce poklonit.
2: Ale ne, ale co můj vodznak?
0: Já se vám musím hluboce poklonit.
2: Tak to je konec, Rudolf.
0: Já se vám musím hluboce poklonit.
2: Tvůj smysl života. Co budu dělat bez vodznaku? Revizor bez vodznaku, to je jako kráva bez rohu.
3: Rudlo. Celý život si se vzal.
4: Marie byla šťastná. Konečně potkala člověka, kterému rozuměla. I když ráno začalo všecko úplně jinak, konečně našla smysl života. Všechno už nebylo tak černé, jak se jí to ráno zdálo. A přesto byla černá pasažérka. Marie šla a z dálky se otočila zpátky. Měla pocit, že revizor na ní mává. Těšila se domů na svého manžela, který ji už tolikrát rozčílil. Těšila se na své odrostlé děti a taky si vzpomněla na svého námořníka. Kdo to je? Jedno ještě jako holka jsem četla knížku. Jmenovalo se to? Stříbrný, ano, Fráňa Šrámek, Stříbrný vítr. A bylo to, takový to bylo. No byla jsem ještě mladá. Četla jsem to skoro měsíc u babičky na Hluboké. A tam byla nádherná postava toho. On se jmenoval ten mladý, takový to byl. Kdyby tady někde byl. A on tu je. Malinko mě připomínal toho z těch zákonů pohybu. Ale byl trošku starší. Připomínal mi takový ty hrdiny ze seriálu, co vystupují od prvního do posledního dílu v kravatě a šatech. Karel Krátký zahodil poslední list ze svého šanonu a konečně dokončil dopis, který si po sobě pečlivě přečetl.
5: Vážený Československý rozhlase, právě jsem vyslechl vaši hru. Jsem zhnusen. Jak je možné, že jste natočili tuto hru o ženě, která je obyčejná ženská, která nic není? Pravda je, že jsem do ní ráno drcnul a že se na mě podívala. Ale o co jde? Nechápu, proč jste třeba nenatočili hru o mně. Víte, jaké já mám zásluhy? Já jsem se narodil a už jsem věděl, kam patřím a co budu dělat. Proč o ní, proč ne o mne? Vždyť nakonec ona všecko zvorala. Proč? Vždyť nakonec nešla do práce a já byl v práci od rána. A celý den píšu tohle. A proč nemůže být někdy hra o mně? Ne, že bych byl nějaký náfuka. Já mám taky své chyby. Občas zalžu, dám si to pivko, někdy dokonce i nějaký ten rum, ale kdo by takovej nebyl? Vážený Československý rozhlase, znovu